když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, Meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že i na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teďkon v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěs, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Nebo těch celý tu... Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Když si jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, vy jste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, v těch půl jedenácti, a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takový byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustíte, bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli od toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v Silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. To, totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, jo, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přebyl si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal, dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala ping Beverly Hills 920, může se tak koho tam dablovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Tak něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, nějakou historku? Máš nějakou historku?
10: No, mám. Historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl

0: to půjdu na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
1: jo, jo.
0: Neboj se. To budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka.
1: Jo.
0: Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka,
1: jo.
0: Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
2: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
3: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
2: Ano.
3: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
2: Ano.
3: Ne vždycky.
2: A zdali to věděla Věra Tichánková.
3: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
2: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující až
3: no,
2: takhle.
3: No, to bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
2: jo.
3: To ne, tomu jsme
2: byli vstát. Se recitovalo, jo?
3: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
2: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně,
1: jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No,
1: když
2: jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí psa?
2: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam
3: vyjde. Národním už se někam ani nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupech.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreograf a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Jako bylo bylo to úsměvný. To úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají. To je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, ano. Vás Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš. No. Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo, ano. Mluví nám Lukáš, Hlavice nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Janžurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Janžurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů, určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Šuaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žijou, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda nechystá regulaci cen paliv. V Hořicích začala stavba nové cyklostezky. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou. A počasí zataženo místy přehaňky, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkřábek. Hezké ráno. Paliva v Česku nadále zdražují. Natural 95 stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr tankují za 44 korun 20 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun 80 haléřů.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V Hořicích začala v těchto dnech stavba nové cyklostezky. Propojí město s částí Chvalina. Práce vyjdou zhruba na 9 milionů korun. Část pokryje krajská dotace.
5: Nová cyklostezka mezi Hořicemi a Chvalinou bude měřit 646 metrů. Má zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří dnes využívají silniční spojení, a zároveň také nabídnout pohodlnější trasu pro každodenní dojíždění i volnočasové aktivity. Stezka má sloužit nejen obyvatelům těchto obcí, ale také návštěvníkům a turistům, kteří do oblasti přijíždějí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Město Kostelec nad Orlicí pořídilo nový užitkový elektromobil. Využívat ho budou technické služby. Vůz stál téměř 760 tisíc korun. Na jeho pořízení město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti průměru klesne zhruba o 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou. Vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude většinou zataženo, místy přehánky, odpoledne mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je pátek 11. září, z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Jakub Schmidt. 4 minuty po páté začíná náš ranní informační servis a tak vám začínáme také přát dobré ráno. Tedy nejenom Radek Půlkrábek ve zprávách, ale taky já. Za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že stále častěji se policisté při silničních kontrolách setkávají s agresí ze strany řidičů. Jaké situace musí strážníci zákona při zastavení takového auta často řešit a co k takovému chování řidiče vede, uslyšíte v první reportáži dnešního ranního vysílání, kterou pro vás máme tedy, jak jsem říkal, už za pár minut. Tak si ji poslechněte, jestli nás posloucháte za volantem, tak šťastnou cestu samozřejmě. A jinak, ať se vám hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové do posledního pracovního dne tohoto týdne. Pěkně vás zdravíme.

0: skupina ABBA, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a za 3 minuty už bude 5:45. Teď se na chviličku zastavíme na silnicích, nadávky, vyhrožování, ale taky fyzické napadení. I to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrole přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol nebo drogy. No a jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil? Hej, tu druhou zadára, dělej!
2: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tak to byla kapela opět Hradeček v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme, přejeme vám dobré ráno. Dnes je, připomínám, pátek 11. září, svátek má Denisa, což je původně řecké jméno, ženská podoba mužských jmen Denis a Dionys, které znamenají bůh vína, zasvěcený bohu dobrého vína, případně i božské dítě. Takže Denisám všechno nejlepší. Před 90 lety se narodil herec a dramatik Pavel Landovský, který zemřel v roce 2014, no a 50 dneska oslaví automobilový závodník Tomáš Enge. No a před 25 lety narazili teroristé se dvěma unesenými letadly do Světového obchodního střediska v New Yorku. Další unesený letoun spadl pak na budovu Pentagonu ve Washingtonu a čtvrtý se zřítil u Pittsburghu. Zemřelo tenkrát téměř 3000 lidí. Každý z nás ví, kde byl a co dělal, když se tu zprávu dozvěděl. Mnozí jsme to pak sledovali živě v televizi, jako bychom se dívali na nějaký opravdu katastrofický hrůzný film a nemohli jsme uvěřit tomu, že to je realita a že se to právě děje. Takže už je to 25 let dnes.
1: Počasí.
0: Jaké jsou teploty teď? Brzy ráno. V Hradci Králové 10 stupňů, v Trutnově 8, v Rychnově nad Kněžnou 10 stupňů Celsia, v Náchodě 9 a v Jičíně 10 stupňů. To ráno je tedy chladnější, ostatně jak meteorologové avizovali a předpovídali. No a přes den nás dnes čeká většinou zatažená obloha, místy přeháňky, odpoledne taky mají srážky pak ustávat a teploty se budou pohybovat maximálně do 20 stupňů, tedy ten teplotní rozptyl stejný jako včera, 17 až 20, na horách kolem 12 stupňů. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, e-mailová adresa, na které se můžete ptát i v našem spotřebitelském servisu Josefa Černého. A dneska se ptáte, jak reagovat, když vám přijde poškozené zboží. Ptáte se konkrétně na dvě varianty, takže náš spotřebitelský rádce a expert Josef Černý má slovo a všechno nám popíše, vysvětlí a samozřejmě pomůže.
1: Pan František si objednal z e-shopu bateriový šroubovák, který ale přišel viditelně používaný a špinavý. Rád by věděl, jestli je výhodnější ho vrátit v 14-denní lhůtě, anebo reklamovat. Pane posluchači, v případě, kdy zboží dojde poškozené, doporučuji ho reklamovat. V případě reklamace v prvních 12 měsících od převzetí, totiž platí domněnka, že zboží bylo vadné už při předání a opak musí prokázat prodávající.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo pomalu klesají. Víc ve zprávách v 6. Správa železnice vypsala v těchto dnech tendr na zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Ve stanicích vzniknou bezbariérová nástupiště. V Třebechovicích taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Lázeňská města Karlovarského kraje slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské Lázně. Zítra na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy Lázně. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Fotbalisté Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. A jaké bude počasí? Většinou zataženo, místy přehánky, odpoledne mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Listujeme novinami i dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s vámi. Tak první témata, která jsem našel. Odpočívka před Měřice na D11 se zprovozní. Na Hradecku se otevře nová odpočívka na dálnici D11, která má řidičům nabídnout nejenom občerstvení, ale hlavně chybějící parkovací místa pro kamiony. O víkendu 12. a 13. září bude ještě dálnice částečně uzavřena kvůli odstranění dopravního značení. Odpočívka před Měřice na dálnici D11 se uvede do provozu v pondělí 14. září. A podrobnosti si k tomu můžete přečíst v dnešních novinách v Hradeckém deníku. Teď tady mám hradeckou přílohu Mladé fronty dnes, kde vás zvou do České Skalice na výstavu Jiřin. Ode dneška do neděle od 9 do 17 hodin hostí Českoskalické muzeum Boženy Němcové výstavu Jiřinek, jejíž tradice sahá až do roku 1837. K tomu patří dílna aranžování se Zdenou Skořepovou i soutěž o nejkrásnější Jiřinu. V sobotu v 11 a ve 13 hodin mezi záhony vyrazí komentované prohlídky, místa na nich je nutné rezervovat. No a v neděli od 10 do 12 hodin vystoupí muzika Šmikuran a folklorní soubor Hadářek. Ve 14 hodin pak zahraje JK Band Pardubice a při koncertu pořadatelé vyhlásí i vítěznou odrůdu letošních, tedy slavností Jiřinek v České Skalici. Tak si ten víkend hezky užijte. Pozvánku jsem našel, tedy jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a ještě právo tady máme. Zrušení podpory od státu ohrozí soukromé školy. 135 tisícům dětí v Česku zajišťuje vzdělání soukromé i církevní školství, kterým chce premiér Andrej Babiš z hnutí ANO seškrtat dotace. V Praze tyto školy vykrývají dokonce více než třetinu míst pro středoškoláky, když na ně ve veřejných školách mnohdy nezbyde místo. Státu ale hrozí, že ho to nakonec vyjde dráž než teď. Premiér Babiš prosazuje, aby se těmto školám snížil příspěvek na každého žáka, takzvaný normativ. Podle Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu, by se takový krok ale vymstil. Když církve kvůli snížení dotací své školy uzavřou, tak stát bude platit vedle normativu na žáka na jiných školách také infrastrukturu teď placenou církví, varoval. No a víc už si můžete přečíst v hlavním vydání dnešního tématu, tedy v hlavním tématu dnešního vydání práva. Článek začíná na straně číslo 1 a pokračuje pak ještě na straně číslo 5. Takže se podívejte, přečtěte si. No a my se za hodinu podíváme znovu do dnešních novin a přineseme z nich samozřejmě i další zajímavosti a zajímavá témata. Tak nás dál poslouchejte, vstávejte s Českým rozhlasem Hradec Králové a přejeme vám dobré ráno.

0: Ozzy Osbourne teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Před minutou bylo 6:45. Já rád připomenu, kdo bude naším dnešním ranním pátečním hostem po 8:30. Dneska to bude Kateřina Toholová, mluvčí Festivalu České filmové komedie, který už od neděle ovládne na celý týden Nové město nad Metují. Bude to tedy od 13. do 19. září, od neděle do soboty, a letos to bude už 48. ročník festivalu. Jaký bude, tak to nám dnes malinko odtajní Kateřina Toholová. Samozřejmě, že vás taky na filmy pozveme po 8:30.
1: Počasí.
0: A dneska nás čeká většinou zatažený den, místy s přeháňkami, odpoledne pak budou srážky ustávat, teploty v Královéhradeckém kraji dnes 17 až 20, stejné jako včera tedy, na horách kolem 12, biozátěž bude na jedničce, no a ráno je studené, chladné, v Hradci Králové máme jenom 10 stupňů Celsia, v Trutnově ještě chladněji, tam 8 stupňů, v Rychnově 10, v Náchodě 9 a v Jičíně teď aktuálně na teploměru 10 stupňů Celsia, tak se dobře oblékněte na to ráno a jinak vám přejeme krásný a příjemný den z Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: adresu tvůj žád.
1: Skončily prázdniny, už máme za sebou vlastně druhý školní týden. No a jinak prázdniny, to je čas, kdy spousta žáků a studentů taky chodila na různé brigády, aby měli nějakou korunu, aby si přivydělali. Na jakou a kam by chtěli časem chodit třeba předškoláci, na to se jich právě ve školce zeptala i Tereska Beránková. Tak pojďme rychle za nimi.
2: Víte, co to je brigáda?
3: Taky práce taková, kde mamka pracovala v McDonaldu.
4: Vyrábí se tam věci.
2: A jaké věci?
4: Kytička.
5: Že brigáda je taková práce, když potřebuješ peníze.
2: A co se na brigádě dělá?
6: Že tam můžeš svářit jídlo.
7: Můžeš i pracovat v McDonaldu.
8: Že musíš koště tam šmetat špínu.
9: Že hraješ hokej a dostáváš tím peníze a máš domaček a tím taky dostáváš peníze.
2: A ty doma pomáháš?
9: Jo.
2: A dostáváš za to peníze?
9: Ne.
2: Kolik může třeba dostat peněz?
10: 5 korun. 18 korun.
11: 18 korun. 10 000 korun.
12: $10.
13: Třeba nekonečno korun.
14: A takhle to vidíme my.
0: Život je šatnav.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Voda v řekách a potocích v našem regionu ubývá. Vláda zatím neplánuje navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP. Polští strojvedoucí dnes budou protestovat. A počasí zataženo místy přeháněky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo pomalu klesají. Mimořádně pod normální hladiny podzemní vody jsou v povodí Orlice. Na některých místech proto platí zákaz odběru vody.
2: V Kostelci nad Orlicí platí zákaz odběru z náhonu Alba. V Dobružce pak ze všech vodních toků a nádrží na území správního obvodu. Omezené jsou také odběry z Bělé u Kvasin. Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu pro zalévání nebo mytí aut platí také v Žacléři na Trutnovsku a Dobrém a Liberku na Rychnovsku. Vodohospodáři očekávají další pozvolný pokles průtoků. Zásoby ve vodárenských nádržích jsou ale zatím dostatečné. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Česká vláda zatím nepočítá s výdaji 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
3: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu. Dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
4: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
3: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
5: Jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
3: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Polští strojvedoucí dnes budou demonstrovat za zlepšení bezpečnosti na přejezdech. Vlaky budou jezdit přes přejezdy rychlostí 20 km za hodinu. Podle policejních statistik se na nich stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku v závodě i v celkovém pořadí předčila francouzka De La Suosa. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák. Polepšilo si tím na konečné 9. místo v disciplíně.
6: No já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocný. Vlastně do natacenu jsem vůbec nevodil. V Praze jsem závodil na Ibalginek a v Augsburgu jsem už sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%. Takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za dvojnásobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triály, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top 10 a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude většinou zataženo, místy přehánky, odpoledne mají srážky ustávat. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 6 hodin 4 minuty, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pátek 11. září, svátek má Denisa. Přejeme všechno nejlepší, hezké vstávání. Za chviličku už nás čeká další díl naší řidičské abecedy. No a dneska si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Už za chviličku v řidičské abecedě připomínám, že až do konce září vám každý den po 6. hodině ráno radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. No a taky sportovní informace nás čekají dnes před 7 hodinou, jako vždycky. Dneska to bude o tom, že hradečtí hokejisté se hrají generálku na extraligu proti Straubingu. Takže před 7 hodinou řekneme víc. Dobré ráno od Jakuba Šmita, ať se dál naše ranní vysílání a vlastně i celý den Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá. No a zaspívá nám teď Věra Martinová, tak si ji užijte. Dobré ráno.

0: Jedinou lékořici, kterou můžu, je ta od Václava Neckáře, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, jinak pokud vám lékořice chutná, tak samozřejmě nic proti tomu. My si teď ale osvěžíme opět pravidla silničního provozu, míříme na silnice, až do konce září vám každé ráno v tomto čase nabízíme jednu situaci z běžného provozu na silnicích, ve které často tedy my řidiči chybujeme. No a dneska si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo. V hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je. Z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená, snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu. Nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Pátek 11. září, 254. den v tomto roce, svátek má Denisa, přejeme všechno nejlepší. No a před 90 lety se narodil herec a dramatik. Pavel Landovský připomíná ještě také kalendář, 50. oslaví automobilový závodník Tomáš Enge. No a před 25 lety narazili teroristé se dvěma unesenými letadly do světového obchodního střediska v New Yorku. Další unesený letoun pak spadl na budovu Pentagonu ve Washingtonu a čtvrtý se zřítil u Pittsburghu. Zemřelo tenkrát téměř 3000 lidí. Mnozí jsme to sledovali živě v televizi, jako bychom se dívali na nějaký katastrofický film. Byli jsme ohromeni, paralyzováni a nemohli jsme uvěřit tomu, že je to skutečnost, že se to opravdu děje. Možná si na to taky vzpomínáte. Každý z nás ví, kde byl tenkrát tou dobou a co dělal. Tak už je to 25 let. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové teď předpověď.
1: Počasí.
0: Možná si všimněte teď v těchto okamžicích opět takové nádherné, poutavé, červánkové svítání. Tak vykoukněte směrem k východu. No a dnes nás čeká velká oblačnost, bude zataženo dopoledne na východě ojediněle přehánky, večer pak bude částečně oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů, takže bude chladněji ještě než včera, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
3: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Je pátek a tak i dnes tady bude pořad Vesele a zdravě po 13. hodině s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, kteří nás teď oba k poslechu dnešního odpoledního vysílání pozvou.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz anebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Paliva v Česku nadále zdražují. Například Natural 95 stojí nejvíc za poslední 4 roky. Vláda zatím regulaci cen nechystá. Proč, upřesníme ve zprávách v 7. V Hradci Králové v části Pouchov začala v těchto dnech stavba nového bytového domu. Nabídne celkem 126 družstevních bytů. První lidé by se do nich mohli nastěhovat v roce 2029. Cesta na Zlaté návraší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje tam oprava silnice. Nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z Horních Míseček nebo z Medvědína. Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti průměru klesne zhruba o 30%, odhaduje Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Fotbalisté Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. A jaké bude počasí? Většinou zataženo, ojedinělé přehánky, večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Kudlanka bývá na horách k vidění častěji, píše dnešní Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. Ano, už se společně opět díváme na stránky pátečních novin. Tak pojďme tedy do Krkonoš. Vlivem oteplování se v Krkonošském národním parku čím dál častěji vyskytuje kudlanka nábožná. Poprvé ji ochranáři zaznamenali v roce 2019, kdy našli samičku na louce nad Bolkovem u Rudníku ve výšce 680 metrů nad mořem. Setkání s teplomilným dravým hmyzem na horách jsou sice podle ředitele správy Krkonošského národního parku Petra Moravce stále výjimečná, ale rozhodně ne nereálná. Kudlanku charakterizuje protáhlý tvar, trojúhelníková hlava a velké oči a taky přední pár končetin typicky složený před tělem. Víc o kudlance si můžete přečíst už sami v dnešním Mladé fronte dnes. Já se dívám taky do regionálního deníku Hradeckého. Tady píšou, že celá horní část rozhledny musela dolů. Milíř se znovu otevře na konci září, takže míříme do Vysoké nad Labem. Po rekonstrukci se znovu otevře rozhledna Milíř nad Vysokou nad Labem. Důvodem opravy bylo poškození dřevěných spojů s trakapoudem. Celá horní část rozhledny, včetně vyhlídkové plošiny, byla kompletně vyměněna za novou kovovou konstrukci. Otevření se plánuje na poslední zářijový víkend. Rozhledna v lesích mezi obcí a Roudničkou v Hradci Králové byla kvůli špatnému technickému stavu uzavřena několik měsíců, píše Hradecký deník. Takže tam k tomu podrobnosti. A ještě Právo tady máme. Nejhorší bylo počítání mrtvých, vzpomíná hasič na peklo z New Yorku. Už nikdy nedostane z hlavy zápach leteckého benzínu, suti a smrti. Za Jamesem Menehenem se táhne od doby, kdy velel záchranné tedy akci lidí z trosek Světového obchodního centra po tom, co mrakodrapy přezdívané dvojčata 11. září roku 2001 v New Yorku zničil náraz letadel unesených teroristy z Al-Kaidy. Americký hasič včera přijel do Prahy na pozvání primátora Bohuslava Svobody v době, kdy si svět připomíná 25. výročí tragédie. Jakmile dorazil na místo, zasáhla ho kromě skázy jako takové všude kolem také dosud nevídaná kombinace pachů. Byl to cement, ocel, spáleniště, letecké palivo a hlavně smrt. Kombinace, kterou normálně během života nikdy nezažijete, popsal hasič, který tedy přijel do Prahy. Hasič James Menehan, který tedy také zasahoval při záchraně lidí z trosek Světového obchodního centra přesně na den před 25 lety. Podrobně se tomu věnují na straně číslo 10 a 11 v dnešním Právu a vlastně i ve všech dalších dnešních novinách, takže se můžete také podívat a připomenout si tyhle ty události. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno, teď už skupina Smoky a za 4 minuty, jak se tak dívám na hodiny, bude 6:45. My si připomeneme samozřejmě i za chvilku, jaké nás dnes čeká venku počasí. We'll be right back.

0: Sportovní reportáž dnes bude hokejová. Hradečtí hokejisté totiž sehrají generálku na extraligu proti Straubingu a my se tomu tedy budeme věnovat za pár minut. Po písničce Františka Nedvěda v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Teď ale pohled na venkovní teploty. V Hradci Králové teploměr ukazuje teď 11 stupňů, v Trutnově je 9, v Rychnově nad Kněžnou 11 stupňů, v Náchodě 10 a v Jičíně 11 stupňů Celsia. No a jaká je předpověď? Dneska nás čeká velká oblačnost a bude taky chladněji, bude zataženo. Dopoledne na východě ojedinělé přehánky, večer pak bude částečně ubývat oblačnost. No a teploty dnes 16 až 19 stupňů, maximálně na horách 10 až 13. V noci pak bude taky chladno, teploty klesnou na 9 až 6, na Broumovsku ale můžou spadnout až ke 3 stupňům Celsia. No a čeká nás tedy v noci polojasná až skoro jasná obloha, během noci postupně většinou oblačno. Zítra může být občas i poměrně slunečno, jak předpovídá meteorolog Jaroslav Tuček, většinou oblačno, tedy na horách se můžou ojediněle objevit přehánky, večer potom bude oblačnost ubývat a někde může být tedy během toho dne poměrně slunečno, jak jsem říkal, a zítřejší teploty už malinko vyšší, zítra 19 až 22 stupňů Celsia. Čekáme. Tak a víc si řekneme právě s Jaroslavem Tučkem kolem 8:45, až se s ním spojíme i dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si předpověď s meteorologem taky v našem ranním vysílání nenechte ujít. A za chviličku už, jak jsem říkal, sportovní reportáž, která dnes bude hokejová. A teď je přesně 6:45.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak ještě nám zaspívají Jana Kratochvílová a taky Eurythmics v dobrém ránu, než bude 7 hodin. A teď ve sportu hokej. Hokejisté Hradce Králové nastoupí dnes v 17 hodin k poslednímu přípravnému utkání před startem nové extraligové sezóny. Za soupeře budou mít německý Straubing, jak jsem říkal před chvílí, no a ten je pro tým podle útočníka Patrika Miškáře velmi dobrým testem.
1: Straubing je výborný německý soupeř, který nás určitě prohoří do extraligy a teď jsme měli další volno, tak doufám, že jsme všichni natěšení a připravíme se pořádně, ať to v tu středu vypukne.
2: Potřebovali jste trošku toho zápasového volna po tom, co jste na turnaji odehráli 3 zápasy za 4 dny.
1: Extraliga bude taky nějak takhle obden, obdva, takže jsme si nějak pár zápasů takhle zkusit a teďka jsme měli další volno, trošku jsme odpočali, i když tréninky jsou pořád náročné, aby jsme vydrželi tu celou sezónu.
2: Potřebujete jít do sezony zdraví, aby nebyl velká marotka, zatím asi to vychází. Dá se vůbec do poslední přípravy, do té generálky jít tak nezranit se, nebo se prostě jede na plný plyn?
1: Když člověk je nepřipravený nebo něco, tak to zranění přijde s nás, než když člověk hraje naplno, takže musíme být připraveni na každý souboj a prostě už si to zkusit na tu středu.
2: Těch soubojů asi bude hodně, protože Straubing má ve svých řadách hned 9 hráčů ze Severní Ameriky. Bude to jejich styl?
1: Já myslím, že jsme s nimi hráli před 2 nebo 3 rokama. Víme, co nás čeká. Velmi kvalitní soupeř. Tvrdým attackingem a určitě nás proveze, myslím, dobře na tu extraligu.
2: Brankářem Straubingu je Kuba Škarek. Vy se vlastně trošku znáte ze společného působení z Litoměřic před pár lety.
1: Kubu Škarka teda znám i z těch Litoměřic a i tak i z Jihlavy, takže určitě těším se na něj a jsem mu dal první gol extraligy v mý kariéře, takže asi mu něco řeknu.
2: Golmanovi, který chytal i pár zápasů v NHL?
1: No, je to tak, no, určitě velkou kvalitu bude mít.
2: Asi se dá očekávat, že nastoupíte ve formacích, ve kterých půjdete do prvního extraligu. Zápasu.
1: Co je asi na trenéru, to já nevím, může se cokoliv stát, někdo může se zranit, takže nevíme, prostě asi se to nějak bude chtít držet, ale každý musí se přizpůsobit, ať hraje s kýmkoliv.
2: I když je před vámi ještě tahle ta poslední příprava, možná už trochu pomýšlíte na první utkání extraligy, kdy vám los přivedl stejně jako v minulé sezóně zápas s rivalem v Pardubicích.
1: Asi myslím, že to je trochu náhoda, že vyhráli titul, taky náhodou dali stejný los, takže asi náhoda to nebude, ale ne, s každým hrajeme 4x, takže je to tak, nebo tak.
2: Ale určitě si přejete odehrát ten první zápas trochu jinak než před rokem.
1: Je to tak, no určitě. To byla trošku studa, hodně špatný zápas z naší strany, takže doufám, že se to nebude opakovat a urveme tam nějaký body.
2: Říká hokejový útočník Hradce Králové Patrik Miškář před přípravným zápasem proti německému Straubingu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Paliva v Česku zdražují, regulaci cen vláda zatím nechystá. Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu. Amerika si připomíná 25. výročí teroristických útoků. A počasí bude zataženo, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Paliva v Česku nadále zdražují. Natural 95 stojí nejvíce za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr tankují za 44 korun 20 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než minulý týden. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun 80 haléřů.
4: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
4: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
6: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
4: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Město Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu pro 300 aut na Moravském předměstí. Výstavbu by hradili družstevníci. Zda je model právně a ekonomicky průchozí a jak by mohl objekt vypadat, má ukázat studie proveditelnosti, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
7: Se stavbou parkovacího domu na Potoce počítá územní plán. Pozemek je navíc ve vlastnictví města. Pro družstevní formu výstavby bude nutná účast banky, která by družstvu poskytla úvěr. Spolupráci na úvěrování už městu předběžně přislíbila minimálně 1 banka. Pokud se model osvědčí, mohl by pomoci i na dalších místech ve městě.
2: Heldova knihovna v Třebechovicích pod Orebem má nové dětské oddělení. Přibyla tam mimo jiné relaxační zóna nebo prostor pro společné aktivity. Práce stály zhruba 1 000 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace, informuje o tom radnice. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Piety se zúčastní bývalí prezidenti. Pietní ceremoniál pořádá taky Pensylvánie a Pentagon. Tam s projevem vystoupí prezident Donald Trump.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude většinou zataženo, ojedinělé přehánky. Večer mají srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A
8: 4 minuty po 7 vám přejeme také dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové dnes v pátek 11. září. Za chvilku v další reportáži zůstaneme tady v Hradci, protože do Hradce se po bezmála 40 letech vrací výstavba družstevního bydlení. Nová rezidence se 126 byty vzniká ve čtvrti Pouchov v sousedství městského dopravního podniku. No a pozemek na výstavbu domu poskytla soukromému developerovi Hradecká radnice. Víc v reportáži Adély Kavříkové za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a kdo rád soutěží, tak připomínám, že tu možnost budete mít a šanci něco pěkného vyhrát i dnes před 7:30 a dneska budeme hrát o knížku z radioservisu Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové. Takže vám přeju hodně štěstí a ať se dál hezky poslouchá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď další písnička, o kterou se v dobrém ránu postará skupina Krištof.

0: 7 hodin 11 minut. Dobré ráno z Hradce Králové. Teď v Hradci Králové zůstaneme, jak jsem slíbil, protože v Hradci začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. Pozemek pro výstavbu nové rezidence prodala společnost Coop Development za zhruba 46 milionů hradecké radnici s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení. To lidem umožňuje pořídit si nemovitost bez nutnosti sjednávat hypotéku.
1: Nový dům za zhruba 700 milionů korun vyroste ve čtvrti Pouchov v sousedství areálu městského dopravního podniku. Podmínky pro zájemce popisuje předsedkyně družstva Coop Development Anna Ješková.
2: Družstevník platí 20%, aby mohl vstoupit do družstva a splácí po dobu 30 až 35 let vlastně nájem. Pokud si ten byt chce následně převést do osobního vlastnictví, tak doplácí tu cenu toho družstevního podílu.
1: V polovině prázdnin developer uvolnil na trh první 25 bytů. Obsazené byly během 3 týdnů. Mezi zájemci je i 28letá Anna Bartošová.
3: Nemám na to dosáhnout na hypotéku a rodiče mi pomůžou s tou prvotní jako splátkou a potom budu klasicky platit jako nájem. Vybrala jsem si teda konkrétní byt, 2 KK, abych měla furt nějak stejně přiměřený tu splátku toho, co platím teďka třeba nájem.
1: Rezidence nabídne byty od menších jednopokojových až po prostornější 4-pokojové. Projekt oslovil i další věkové skupiny, například Ivanu Pánkovou.
4: Družstevní bydlení mě přijde zajímavý, hlavně proto, že nemusí se žádat prostě o hypotéku. V tom mě přijde velká výhoda. Potom pocházím původem ze Slezského předměstí, takže k tomuhle místu mám jako vztah a moc se mi tohle místo líbí.
1: V soutěži na prodej městského pozemku byl developer jediným zájemcem. Kupní cena překročila stanovené minimum zhruba o 3 miliony korun. Způsob zapojení samosprávy popisuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
5: Úlohou města není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat. A nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout. Tento projekt je v tomto směru velmi konkrétním výsledkem spolupráce města, tedy samosprávy a soukromého sektoru.
1: V Pouchovské ulici už do terénu vyjeli první stroje. Časový harmonogram stavby i navazujících úředních kroků upřesňuje Anna Ješková z Coop Development.
2: V tuhle chvíli vlastně jsme ve fázi demolic a počítáme s tím, že bychom tu stavbu chtěli dokončit do 24 měsíců. Bohužel teď máme zkušenost, že nám kolaudace podle nového stavebního zákona trvá díl, než nám trvala dřív, takže s klienty většinou garantujeme 28 měsíců na realizaci takového projektu.
1: Lidé by se tak do nových bytů mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Vlastní družstevní projekt teď navíc chystá i samotné město. Ve čtvrti Kukliny plánuje radnice proměnit bývalou koželožnu na blok z 90 byty. Určené mají být hlavně mladým rodinám. Smlouvy na rezervace chce město začít nabízet v roce 2028 a ceny bytů mají být zhruba o čtvrtinu nižší než u developerů. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s

0: počasí.
1: Dnes nás čeká velká oblačnost podle předpovědi, bude zataženo dopoledne na východě o jedinělé přehánky, večer pak bude částečně ubývat mraku a oblačnosti, teploty dnes jenom do 19 stupňů, takže bude ještě chladněji než včera, 16 až 19 stupňů Celsia, to je ten denní teplotní rozptyl a na horách 10 až 13. Chladno pak bude i v noci, teploty klesnou na 9 až 6, na Broumovsku ale můžou spadnout jenom na 3 stupně Celsia. No a zítra nás čeká většinou oblačno, na horách se můžou ojediněle objevovat přehánky, občas bude ale i slunečno a večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty zítra o něco vyšší než dnes, zítra tedy ten teplotní rozptyl 19 až 22 stupňů. Přejeme vám dobré ráno, hezké vstávání v pátek 11. září a za chviličku už se společně pustíme do dnešní ranní soutěže.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Lucie Bílá nám dospívala, moc pěkně, v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za 7 minut už bude půl osmé, je čas si zasoutěžit.
1: Bleskovka.
0: Takže kdo rád čte a chtěl by mít doma rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové, je to knížka z radioservisu, tak by měl teď dobře poslouchat a hádat jméno dnešní narozeninové oslavenkyně. To jméno jsem záměrně, pozor, dneska ještě vůbec nevyslovil, aby to tedy nebylo zas tak jednoduché, proto jsem si ho schovával až na tenhle ten moment, na tenhle ten soutěžní okamžik. Takže poznáte dámu, která o svém muži říká, že je to její

0: Tak kde pak si s námi zasoutěží dnes v Dobrém ránu? Halo, halo.
1: Dobré ráno, tady Jano.
0: Dobré ráno, Jano. Dobrý den. Tak poznala jste, nepoznala?
1: Určitě ano, Carmen Majerová.
0: Ano. Abyste ji nepoznala, vidíte, když tady, ona tady byla snad tento týden, možná na začátku, nebo minulý týden na konci, já teď nevím úplně přesně, ale slyšel jsem ji tento týden v Humoriádě někdy. Já myslím, že to bylo někdy v pondělí. Skvělé. Dneska má tedy 89. narozeniny. Ona se narodila v našem kraji, v Trutnově, 11. září roku 1944, ano. To jste věděla?
1: Ano, vím. Jo, věděla.
0: Takže určitě i víte, že její maminka se narodila na Malorce.
1: Ano.
0: A jméno Carmen dostala Carmen Majerová podle hrdinky Bizetovy opery Carmen, kterou má její maminka, nebo měla její maminka moc ráda, takže tady se inspirovala. Jinak, když se Carmen Majerová rozhodla být herečkou, tak se souhlasem svým rodičů odjela k divadlu do Hradce Králové. Tady začínala, takže i to o Carmen Majerové víme. Moc jí zdravíme, blahopřejeme k těm dnešním narozeninám. A vám taky, ano, knížka je vaše. Tak
1: moc krát děkuju a tak blahopřeju.
0: Ano, určitě by byla ráda, kdyby vás slyšela. Kdo ví, co vás možná slyší. No a co budete dělat o víkendu? Jano, už máte nějaké plány?
1: Máme, my máme dokonce dva. Jedeme zítra, je teď týden pěstounství, takže zítra jedeme do zoo, do dvora.
0: Ano.
1: Tam jsou nějaké akce pro ty naše dětičky. A pak ještě za odměnu toboga jump, to což děti baví víc než to.
0: Máte to hezky naplánovaný, no tak si jo, to máma. Užijte. Mějte se moc hezky, Jana, naschledanou, rád jsem vás slyšel.
1: Moc krát děkuju, já tak tež a hezký den.
0: Děkujeme vám taky. Tak a za 4 minuty už bude půl osmé, čekají nás další zprávy v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale ještě písnička.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo pomalu klesají. Mimořádně pod normální hladiny podzemní vody jsou v povodí Orlice. Správa železnice vypsala v těchto dnech tendr na zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Ve stanicích vzniknou bezbariérová nástupiště. V Třebechovicích taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Lázeňská města Karlovarského kraje slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské Lázně, zítra na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy Lázně. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Fotbalisté Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. A jaké bude počasí? Většinou zataženo, ojedinělé přehánky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína neprojedete ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, počítejte s objízdnou trasou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zprávě Denní tisk.
1: Odpočívka před Měřice na D11 se zprovozní, píšou dnešní regionální deníky, takže se můžeme začíst na chvilku. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Na Hradecku se otevře nová odpočívka na D11, která má řidičům nabídnout nejenom občerstvení, ale hlavně chybějící parkovací místa pro kamiony. O víkendu 12. až 13. září bude ještě dálnice částečně uzavřená kvůli odstranění dopravního značení. Odpočívka před Měřice na dálnici D11 se pak uvede do provozu v pondělí 14. září. Článek k tomu je v Hradeckém deníku. Dívám se do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde vás zvou na výstavu Jiřin do České Skalice. Ode dneška do neděle od 9 do 17 hodin hostí Českoskalické muzeum Boženy Němcové výstavu Jiřinek. Jejíž tradice sahá do roku 1837. K tomu patří taky dílna aranžování se Zdeňkou Skořepovou i soutěž o nejkrásnější Jiřinou. V sobotu v 11 a ve 13 hodin mezi záhony vyrazí komentované prohlídky. Místa na nich je nutné rezervovat. No a v neděli od 10 do 12 hodin vystoupí muzika Šmikuranda a folklorní soubor Hadářek. Ve 14 hodin pak zahraje JK Band Pardubice. Při koncertu pořadatelé vyhlásí vítěznou odrůdu a nejkrásnější Jiřinu. Takže víc v dnešních novinách, v Mladé frontě dnes a určitě si víkend s Jiřinami v České Skalici hezky užijte. A ještě právo tady máme. Zrušení podpory od státu ohrozí soukromé školy, píše se v hlavním tématu dnešního vydání. 135 tisícům dětí v Česku zajišťují vzdělání soukromé a církevní školy, kterým chce premiér Andrej Babiš z hnutí ANO seškrtat dotace. V Praze tyto školy vykrývají dokonce více než třetinu míst pro středoškoláky, když na ně ve veřejných školách mnohdy nezbylo místo. Státu ale hrozí, že ho to nakonec vyjde dráž než teď. Babiš prosazuje, aby se těmto školám snížil příspěvek na každého žáka, takzvaný normativ. Podle Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu, by se takový krok ale vymstil. Když církve kvůli snížení dotací své školy uzavřou, tak stát bude platit vedle normativu na žáka na jiných školách i infrastrukturu, teď placenou tedy církví, varoval. A podrobnosti k tomu tedy v článku, ve velkém článku v dnešním právu, na straně číslo 5 a taky na titulní straně, kde ten článek začíná, tak si přečtěte, abyste věděli, o co jde. A my vás dál z dobrého rána pěkně zdravíme. Za 5 minut už bude 7:45.

0: Dobré ráno, v pátek 11. září z Českého rozhlasu Hradec Králové, za minutu už bude 7:45. Ráno tady bude po 9:30 Kateřina Toholová, která nás přijede pozvat na festival České filmové komedie do Nového Města nad Metují. Festival začíná už teď v neděli. No a v radioporadně se budeme bavit dnes o poruchách autistického spektra s Alexandrou Bokůvkovou, ředitelkou Centra pomoci Křesadlo Hradec Králové. Po 11. hodině se budete moci samozřejmě ohledně tohoto tématu ptát i vy. Buď telefonicky, nebo klidně už teď můžete napsat svůj dotaz na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Tak a my si teď připomeneme, jak bude dnes venku.
1: Počasí.
0: Teploty se pohybují kolem 10-11 stupňů, většinou někde i 12 v Jičíně, vidím 12 stupňů Celsia, tady v Hradci Králové taky skoro 12, v Trutnově 10, v Rychnově 11 a v Náchodě 11 stupňů. No a co nás čeká během dne? Dnes velká oblačnost, bude zataženo, dopoledne na východě ojediněle přehánky, večer pak bude mraku ubývat částečně a teploty dnes jenom do 19 stupňů. V noci bude taky chladno, teploty klesnou na 9 až 6, ale na Broumovsku můžou spadnout klidně až ke 3 stupňům. No a zítřek bude většinou oblačný. Na horách se můžou ojediněle objevit přehánky, večer pak bude oblačnost ubývat, je možné, že někde bude i slunečno a teploty zítra o malinko vyšší 19 až 22 stupňů. Tak a co nás čeká za chvilku po písničce Vítězslava Vávry, Citronová holka, si povíme, jak velký je Tichý oceán. Řekne nám to Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Město Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Slavia zahájila nový ročník fotbalové ligy mistrů porážkou. A počasí bude zataženo teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Výsledky využije při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je otevřená od roku 2021. Stěny silničáři postavili později.
2: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Skalní hrad Drábské Světničky v Českém ráji bude přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být původně v září. Opravy se ale prodlouží podle vedení lesů do konce října. Poslanci by dnes měli schvalovat rychlejší povolování a taky rušení pobytu cizinců v Česku. Jde o součást vládního návrhu cizineckého zákona. Ve sněmovně míří do třetího čtení. Zrychlit proces má pomoci digitalizace. Cílem je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO vytvořit efektivnější systém.
3: Hlavní změna je tam ta digitalizace, co už měla dávno být, tak, aby ty agendy, ty cizinecké agendy byly propojeny s těmi celostátními registry, aby se všechny ty procesy daleko více zrychlily, aby se zrychlily ty procesy i potom ukončování tohoto pobytu.
1: Zákon počítá i s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. S přijetím zákona souhlasí opozice. Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti průměru klesne zhruba o 30%, odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha způsobila, že jsou bobule menší. Sport. Fotbalová Slavia Praha rozehrála hlavní fázi ligy mistrů porážkou Slánc 2-3. Další utkání v nejprestižnější klubové soutěži čeká Slavii za měsíc v Baku proti Sabahu.
0: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude většinou zataženo, ojedinělé přehánky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A co pro vás máme dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jednak vás pěkně zdravíme, 8:04 pokračuje páteční dobré ráno. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že rodiče dětí s pohybovým handicapem mají v Česku složitější situaci při výběru školy pro své potomky. Z běžně dostupných zdrojů totiž není jasné, které školy jsou bezbariérové a rodiče tak vůbec neví, jestli se jejich dítě na výuku vůbec dostane. My se tématu budeme podrobně věnovat za chviličku s naším reportérem Václavem Plecháčkem. No a hostem po 8:30 pak bude Kateřina Toholová, mluvčí festivalu České filmové komedie, který už od neděle ovládne na celý týden Nové město nad Metují. Bude to tedy od 13. do 19. září, od neděle do soboty. Letos je už to 48. ročník. No a jaký bude, co všechno připravili pořadatelé, o tom si tedy popovídáme po 8:30 s naším dnešním ranním hostem. Jakub Schmidt přeje dobré ráno.

0: Za 4 minuty už bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dospíval Petr Rezek. No a teď k dalším tématům. Už jsem před chvílí naznačil, že se teď budeme povídat o tom, že v Česku chybí databáze bezbariérových škol, rodiče dětí s handicapem tak jsou ve složité situaci a nemůžou vybírat školy jenom podle zaměření nebo kvality výuky. Celostátní iniciativa Výtahy do škol proto začala mapovat bezbariérové školní budovy v Česku a pomáhají v tom i samotní rodiče. My to teď probereme s naším reportérem Václavem Plecháčkem, který se o to zajímal. Václave, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. V databázi na webu výtahydoškol.cz jsou aktuálně vyplněné údaje k asi 600 škol napříč republikou. Ty dosavadní výsledky ale ukazují, že formulář vyplňují převážně ta zařízení, která už bezbariérová jsou. Potvrzují to vlastně i data z Královéhradeckého kraje, tedy z našeho systému jsou údaje jen asi od 30 zařízení a z nich je naprostá většina plně nebo částečně bezbariérová. A to jde ale jen o velmi malý vzorek z víc než 500 škol v našem regionu. Centrální přehled chybí i státu, samotné ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury přesná data nemá a celostátní průzkum teprve připravuje. Problém je tak teď i v tom, že pod pojmem bezbariérová škola si samozřejmě každý může představit něco jiného. A pro rodiče je tak často složité zjišťovat, jestli se jejich dítě dostane do všech pater budovy nebo jestli má k dispozici upravenou toaletu.
0: No a proč je vlastně takový problém získat kompletní data od všech škol? Oni nemají povinnost informace o své přístupnosti nějak poskytovat?
1: No, plošná povinnost neexistuje. U těch nově postavených škol je situace jasná, tam bezbariérovost vyžadují stavební předpisy od roku 2001. U starších budov ale se úpravy často řeší až ve chvíli, kdy do školy reálně nastupuje dítě s tělesným postižením. Autoři toho projektu zmiňovaného původně chtěli, aby dotazníky vyplňovali přímo ředitelé. Ti k tomu ale podle zástupců té iniciativy mnohdy nemají motivaci, třeba proto, že děti s handicapem zkrátka přijímat nechtějí, takhle alespoň si to ti iniciátoři vlastně vysvětlují. No a právě proto může dotazník na webu Výtahy do škol vyplnit každý, včetně samotných rodičů. To vyplnění zabere zhruba 2 minuty.
0: Sběr dat je jedna věc, ale samotné stavební úpravy a stavba výtahu pak věc druhá. Jak se tedy daří opravdu ve skutečnosti ty školy upravovat?
1: No, ministerstvo školství odkazuje především na zřizovatele, tedy obce nebo kraje, které za stav budov odpovídají. To samotné ministerstvo na odstraňování bariér vyčleňuje 10 milionů korun ročně a od roku 2021 podle svých statistik přispělo třeba na 33 schodolezů. Využijte samozřejmě možné i evropské dotace.
0: Zjistil Václav Plecháček. Děkujeme za to. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A Jaroslav Tuček teď s námi na telefonu, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, tak ho moc zdravíme. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: No a každého zajímá, jak bude, nejenom dnes, ale taky o víkendu. Začněme samozřejmě tím dneškem asi.
2: Frontální vlna postupuje od jihu k severu. U nás by se měla projevovat jenom s většinou oblačností, takže očekáváme zataženou oblohu s tím, že dopoledne na východě se může ojediněle objevit nějaká přehánka. Týkalo by se to hlavně Orlických hor. Večer pak oblačnost bude částečně ubývat, částečně se bude protrhávat. 16 až 19 to budou maximální teploty, 10 až 13 to budou maximální teploty na horách. Vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rostlé podmínky většinou dobré a bio to je na jedničce, mírná zátěž.
1: Takže to bude studené takové dnes a zítra taky?
2: Zítra v noci. To bude studené. V noci zpočátku ta první půlka noci polojasno až skoro jasno. V té druhé půlce noci se trošku oblačno zvětší a bude většinou oblačno. 9 až 6 to budou minimální teploty. V Broumovském výběžku tam ty teploty budou kolem 3 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra většinou oblačno, takže i to slunce zítra občas bude vykukovat poza mraků. No a na horách se výjimečně může objevit i nějaká přehánka. Večer pak bude oblačnost ubývat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli tam očekáváme zataženo až oblačno s tím, že k večeru se pak od severozápadu k nám začnou nasouvat srážky. 13 až 9 to budou minimální teploty, 20 až 23 budou maximální teploty, vítr slabý od západu rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Dobře, takže o víkendu maximálně tedy do těch 23 stupňů teploty.
2: Přesně tak.
1: Dobře, děkuju, aspoň si můžu naplánovat, co budu dělat o víkendu. A vy taky, Jaroslave, jestli máte volno. Přesně budete
2: tak.
1: Mít volno? No tak paráda. Tak si užijte víkend a naši posluchači taky samozřejmě. A těším se zase, že se v příštím týdnu uslyšíme. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. Nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida, unesenými letadly American Airlines, narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou padesátku. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru.

0: Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Paliva v Česku nadále zdražují. Natural 95 stojí nejvíce za poslední 4 roky. Řidiči si připlatí i za naftu. Vláda zatím regulaci cen nechystá. V Hradci Králové v části Pouchov začala v těchto dnech stavba nového bytového domu. Nabídne 126 družstevních bytů. První lidé by se do nich mohli nastěhovat v roce 2029, informuje radnice. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Stát zatím nepočítá s výdaji 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské země NATO. Podle ministerstva financí je to ale nereálné. Fotbalisté Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lance 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. A jaké bude počasí? Zataženo, ojedinělé přehánky, večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Skupina Rangers teď v dobrém ránu. No a teď v neděli 13. září začne v Novém Městě nad Metu, jak už jsem říkal, letošní 48. ročník festivalu České filmové komedie a tamní Kino 70 se tak na celý týden promění v místo setkávání diváků s herci, režiséry a dalšími osobnostmi našeho českého filmu. Festival nabídne soutěžní i nesoutěžní projekce, filmové delegace, besedy, krásný doprovodný program a tak jsem moc rád, že to teď všechno můžeme probrat a na festival pozvat mluvčí festivalu Kateřinou Toholovou, kterou tady zase po roce moc rád vidím. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, taky vás ráda vidím.
0: Tak jaká je nálada?
1: Nálada je dobrá, nálada je standardně dobrá, samozřejmě je to hektické, ale pořád veselé, pořád se smíchem, už před festivalem moc se těšíme.
0: No a já jsem slyšel, že letos je prý opravdu velký zájem o vstupenky a že už ten letošní předprodej překonal návštěvnost celého minulého ročníku.
1: Je to tak, my se toho velice vážíme, že lidé k nám chtějí chodit a chtějí se s námi bavit a já si myslím, že máme opravdu co nabídnout, že to lidi vnímají a že možná celý rok opravdu čekají na to, co my, s čím my vyjdeme ven a na co si mají potom kupovat stupenky.
0: Tak paráda, tak s čím vyjdete ven letos?
1: S čím jdeme ven? Máme tam 12 soutěžních snímků a v hlavních projekcích i mimořádně 2 nesoutěžní.
0: Já myslím, trošku... 13, že jich bude.
1: 12 soutěžních a 14 vlastně v té hlavní projekci budeme pouštět. To je taková novinka. My jsme si přichystali novinku na letošní ročník a ta jedna je ta, že na zahájení bude film úplně nový, úplně čerstvý. Nebude sice soutěžní, to je přání tvůrců, ještě to na festivalu samozřejmě okomentujeme, ale bude to úplně horká novinka, která vážně do kin půjde až v říjnu. Takže, a my máme u nás.
0: Takže teď v neděli 13. Tak. začnete filmem, můžeme říct, Šipkaři teda.
1: Je to tak, není to tajné.
0: A vy jste mi říkala, že ještě se na něm pracuje, že se dodělává teď máte, právě v těchto okamžicích.
1: Máte úplnou pravdu, teď se film dodělává a my ho v neděli v 16 hodin budeme pouštět. Vlastně budeme úplně první, možná i včetně tvůrců, to asi neradi slyší, ale i včetně tvůrců, kteří ho uvidí takhle na velkém plátně.
0: Jasně.
1: No a proč, tak to uslyší diváci, kteří k nám přijdou.
0: Takže to nám neřeknete.
1: To vám nemůžu prozradit, to se všechno dozvíte až v neděli.
0: A můžeme Šipkaře malinko představit, co to je teda za film, kdo ho natočil?
1: Můžeme. Pan Jakub Machala, který ho natočil a zároveň se podílel na scénáři, který dělal i známý herec, tvůrce Dano Dangle. Tak ty k nám právě přijedou, je to film o šipkařích, klasické šipky, jak známe z různých hospod, ale to není jen hospodský sport, to je to docela jako drama, nevím, jestli někde sledoval.
0: A jsou soutěže v tom taky jako.
1: Jo, jsou soutěže a právě o tom to bude a více se dozvíme až na tom velkém plátně, protože ani já, ani naše odborná porota ten film ještě neměla šanci vidět.
0: Jinak říkáte, že ani odborná porota neměla tento film šanci vidět, ona odborná porota jinak všechny soutěžní filmy viděla.
1: Je to tak?
0: Takže už ví, jaké ty filmy jsou. Kdo bude letos v té porotě? Je stejná jako v těch minulých ročnících?
1: Porota je stejná jako v minulých ročnících a jsme za to rádi, protože je to velice sehraný tým a každý odborník na to svoje téma, každý nám ručí za tu svoji jakoby aprobaci, dejme tomu. Tak možná jmenovitě Zdeněk Zelenka, Ondra Kepka, Kamča Špráchová, Věra Míšková, Jana Podskalská, je tam taky Petr Beňa, já bych mohla vyjmenovat ty profese, byli bychom tady dlouho, nechci asi ubírat čas, ale jsou to odborníci jak na téma filmu jako takových, tak režie, scénáře, hudby, kamery a tak.
0: Takže ti už vlastně ty soutěžní snímky viděli.
1: Ano.
0: Kdo vlastně vybírá ty filmy, které budou soutěžit na festivalu?
1: Filmy se nám, a to jsme rádi, sami hlásí, akorát je jich opravdu víc než těch 12 za ten rok. Možná i pokud vnímáte Kinařinu, tak víte, že těch komedií je u nás mnoho a to jsme za to rádi. Tak potom sedíme s odbornou porotou a ty říkají, hele, tohle jo, to už jsme třeba viděli, protože ty filmy jsou opravdu od minulého ročníku až do tohoto ročníku, takže některé filmy už měly šanci vidět samozřejmě po roci, nebo byly třeba u té tvorby. Tak sedíme u kulatého stolu a řešíme, který film pustíme dál do soutěže.
0: Takže takhle to je.
1: Takhle to je.
0: A jsou tam třeba Třenice malinko, jiskří to tam jako mezi...
1: Jistě, to musíš. Kdyby to byl moc hladký průběh, tak by ta porota asi podle mě nefungovala. Pokud by se na všem shodli, tak bychom ji museli asi vyměnit a to my nechceme.
0: Tak můžeme ještě říct, jaké filmy třeba uvidíme, jaké budou tedy, které filmy budou soutěžit letos?
1: Soutěžní filmy, tak je to například Milion, 6 gramů, ten se mimochodem natáčel ve východočeském regionu. Někdo to rád v Plzni, tak to je jiný region. Po večerce Dream Team, dovolená v Českém ráji, dokonalý den. Nečekané léto, 5 švestek. Přání k narozeninám Křtiny, to je druhý díl Přání k narozeninám. Bardotky, no a poslední soutěžní je Poberta, ale pozor, není to závěrečný film?
0: Ten závěrečný, všichni dobře známe. My ho vidíme vlastně každý rok na Vánoce promítají, tenhle ten film možná, nebo někde někde tam kolem. Je to...
1: Máte pravdu, Jakube, je to každý rok na Vánoce, ale my ho máme z 35. To je taková ta stará promítačka. My máme u nás v kině skvělého promítače, který těm promítačkám rozumí asi tak o 1000% více než já. Nicméně uvidíte film na velkém plátně a troufám si říct, že tak, jak jste ho v životě neviděli.
0: Mm-hmm. Takže to je film Pupendo?
1: Je to film Pupendo.
0: Ano, a je to tedy skutečně, bude ta projekce z 35mm filmového
1: přesně
0: pásu.
1: Tak,
0: takže to bude s tím zrněním a praskáním.
1: Tak, a zapomene přehodit pásku, tak ne, takhle ne.
0: Ale myslím
1: si, ne, myslím si, že to bude unikátní zážitek a spojený i s tím, že se vlastně při tom promítání, respektive před ním, budou předávat všechny ceny odborné poroty, divácké ceny i cena pořadatelů.
0: Ne, tak já musím teda konstatovat, že já už jsem asi tak starý, že si pamatuju ještě, když se v kinech přetrhnul film a muselo se rozsvítit. Já nevím, vy asi ne.
1: Já si to sice nepamatuju, ale budu se na to těšit a věřím, že vy taky v sobotu přejedete, v sobotu 19. se
0: určitě
1: na to podívat.
0: Naším hostem Dobrém ránu je mluvčí Festivalu české filmové komedie Kateřina Toholová. Budeme si povídat dál za chviličku a budeme zvát do Nového Města nad Metují na festival, který začíná už v neděli 13.

0: Ramazzotti nám dospíval teď v Dobrém ránu, no to by bylo, kdyby třeba taky zavítal na festival České filmové komedie jako host do Nového Města nad Metují. Co, Kateřino Toholová?
1: Kdyby host, interpret, účinkující, jo, já bych ho ráda přivítala, jo, to by bylo zahájení a zakončení, panečku.
0: Ne, ale já z té historie vím, že se jednou pokoušeli pořadatelé dostat Jeana Paula Belmonda do Nového Města.
1: To bylo loni, no předloni.
0: Já nevím,
1: ale se o tom vždycky tak povídáme.
0: Ale jinak těch osobností, které do Nového Města na festival přijeli, bylo hodně. Vzpomeňme na pana Vorlíčka a je další.
1: Tak, je to tak a bude i letos hodně osobností.
0: Tak pojďme říct, jaký bude ten doprovodný program na festivalu České filmové komedie, protože bude krásný.
1: Bude krásný, bude velkolepý a bude zdarma, což je taky fajn říct. Doprovodný program jsme letos stavili tak, aby si opravdu každý přišel na svý, a my to říkáme teda každý rok, ale každý rok to tak stavíme. Tak možná jmenovitě už v sobotu, ještě než vypukne festival, tak na náměstí Nové Městě nad Metují bude Pavel Celta, to taky veliká hvězda, tak to se moc těšíme.
0: No tak to je skoro jako Eros Ramazzotti.
1: Přesně, je to tak. No a pokračujeme dál v neméně rychlém a úspěšném tempu. V neděli zahájíme s Kubou Smolíkem, tak to bude taky velice příjemný koncert, a o 106 ukulele, kapela z našeho regionu. No já se moc těším teda na středu. To je rodinný den, býval ve čtvrtek, ale je ve středu. A je to proto, že ve středu si na nás čas udělal Pokáč,
0: no,
1: tak to bude taky pecká. Těšíme se moc před kinem Nové Městě nad Metují. On ten den bude stavený, já si říkám, tak jako pro mě. Mně se tak líbí, jak jsme ho postavili, protože začínáme tancem. Taneční ozvěny města. Budou tam místní tanečnice, tak to bude takové barevné, veselé a plné hudby. Hned potom naváže Patrik Jandejsek a Hula Hop, tanec z kruhy. Tak to je taky veliký showman, tady v regionu je hodně známý, tak se těšíme na jeho vystoupení a já se taky těším, že po roce zase obnovím, jak to s těma kruhama umím.
0: Je to těžký, jo.
1: Je to těžký, není to jen tak, a Patrik na to dlouho trénoval a taky v tom je velice úspěšný, ano. Takže to bude veliká show. No a potom ten slavný Pokáč, taky právě u nás před kinem Novém Městě nad Metují. No a budeme končit tak jako klidně s nocí literatury, která je vlastně všude po republice, ale právě i u nás na festival
0: Takže
1: komedie.
0: Takže středa moc pěkná bude.
1: Středa, teda. Těšíme se moc, no, ale my pak pokračujeme dál. Ve čtvrtek Furt Fine, to jsou kluci z České Skalice a jsou naprosto perfektní, a taky Slavíček, to je zase mladá, nevycházející, ona už ta hvězda vyšla, ale je to mladá hvězda hudby. No v pátek v nemenším tempu The Heap, potom Vojtáno a taky velký koncert mimořádně na náměstí, na Husově náměstí, Nové Městě nad Metují, Sebastian. Velký koncert, velká show, moc zveme. Opravdu jako jen tak zdarma se zajít na tyhle ty hvězdy, to ano. Není jen tak. No a v sobotu na slavnostním zakončení festivalu, tak my dáme prostor místní základní umělecké škole, které máme moc rádi. Hudba, tanec, výtvarný obor, bude to super. A velké zakončení s Wild Sticks a The Brass Band, tak to bude hodně velký rozruch.
0: Takže nejenom filmový program a filmové projekce, ale i bohatý hudební doprovodný program, velké hvězdy, na které můžete do Nového Města nad Metují, jak jsme říkali, zdarma zamířit. No a pojďme se ještě ale vrátit zpátky k těm filmům. Co se všechno hodnotí? Jaké jsou ceny? Jaká jsou ocenění? My všichni známe tu tradiční, což je Novoměstský hned smíchu, kde se měří potlesk a smích.
1: A smích se měří, máme stále smíchoměřiče, kteří mají v rukou stopky a měří, jak dlouho se diváci smějí, tak to je divácká cena smíchu, Novoměstský hrad smíchu. Máme i druhou diváckou cenu, kdy diváci pomocí lístků hodnotí, jak se jim film líbil, tak to jsou dvě divácké ceny. No ale jak jsme se v prvním stupu bavili o odborné porotě, tak samozřejmě i ta rozhoduje a ta už je trošku kritičtější než ten divák a ta hodnotí nejlepší režii, nejlepší scénář, hudbu, výtvarný počin, aha, ženský a mužský herecký výkon, no a pak dává tu velkou cenu Zlatý prim pro nejlepší komedii vůbec toho roku.
0: Takže nejenom filmy, ale samozřejmě i jejich tvůrci si odvážejí z Nového Města nad Metují cenu. Krása, řekli jsme všechno? Kateřino, nezapomněli jsme na nic?
1: Určitě spoustu věcí, to bych vám ještě dneska mohla říct, ale víte co, bude lepší, když přijedete za náma už v neděli do Nového Města nad Metují, zůstanete celý týden až do další soboty a užijete si s námi festival České filmové komedie.
0: Krásně vás pozvala Kateřina Toholová, mluvčí festivalu České filmové komedie. Tak přijeďte od neděle do soboty, celý příští týden bude to paráda. Kateřino, moc děkuji, ať se to povede, držím palce.
1: Děkujeme moc a budeme se moc těšit. Krásný, hezký den.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak a to je všechno z Dobrého rána i od Jakuba Šmita. Za chviličku pokračujeme Habadějem a dopoledním vysíláním s Janou Kudyvejsovou. Krásný pátek ode mě a samozřejmě taky příjemný víkend. Těším se po neděli, nashledanou.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Voda v řekách a potocích v našem regionu ubývá. Hradec Králové hostí Mezinárodní festival hudby a architektury Architony. Čeští volejbalisté vstoupí v Itálii do mistrovství Evropy. A počasí bude zataženo teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo pomalu klesají. Mimořádně pod normální hladiny podzemní vody jsou v povodí Orlice. Na některých místech platí proto zákaz odběru vody.
3: V Kostelci nad Orlicí platí zákaz odběru z náhonu Alba. V Dobružce pak ze všech vodních toků a nádrží na území správního obvodu. Omezené jsou také odběry z Bělé u Kvasin. Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu pro zalévání nebo mytí aut platí také v Žacléři na Trutnovsku a Dobrém a Liberku na Rychnovsku. Vodohospodáři očekávají další pozvolný pokles průtoků. Zásoby ve vodárenských nádržích jsou ale zatím dostatečné. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové dnes začíná Mezinárodní festival hudby a architektury Architony. Během 4 dnů propojí živou hudbu a hradeckou architekturu. Program akce upřesňuje houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
4: V pátek na zahajovacím koncertě vystoupí baritonista Jiří Rajniš, solista opery La Scala v Miláně, záklavírního doprovodu Jaromíra Klepáče, no a také mé maličkosti, což je houslista Jaroslav Svěcený.
2: Heldova knihovna v Třebechovicích pod Orebem má nové dětské oddělení. Přibyla tam například relaxační zóna nebo prostor pro společné aktivity. Práce stály zhruba 1 000 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace, informuje o tom radnice. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu, oznámil domluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud Romana Kavku státní zastupitelství obžaluje, bude mu hrozit až 10 let vězení. Podle kriminalistů podvodem připravil desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Roman Kavka odmítl aktuální vývoj komentovat.
5: Sport.
2: Čeští volejbalisté vstoupí v italské Modeně do mistrovství Evropy. V 16 hodin rozehrají duel s Řeckem. Ve skupině se poté střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
0: Počasí.
2: Čekáme většinou zataženo, ojedinělé přehánky k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 9. hodině startuje dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pátek 11. září. My vám přejeme krásné dopoledne, krásný den a o čem všem dnes budeme mluvit. Tak například o tom, co dělali ve dvorském safari parku horolezci. Taky vás pozveme na už 25. ročník hradecké akce Město na kolech a Láďa Hruška poradí, na co všechno se dá využít titrý olej. Jana Kudivejsová přeje hezký pátek.

Safari parku Dvůr Králové nad Labem včera prostor pro zvířata testoval horolezec a byl to mnohonásobný mistr republiky v lezení na obtížnost a v boulderingu Martin Stráník. Zoologové ho poprosili, aby zkusil zjistit, jestli by šimpanz dokázal utéct z nově upraveného výběhu. A ukázalo se, že chovatelé zabezpečení vymysleli dobře, protože Martin Stráník se z toho výběhu nedostal. K pokusu horolezec nastoupil s lezeckým vybavením a ani přesto cestu ven neobjevil. Zbýval mu ještě tak zhruba metr k tomu, aby to bylo nadějnější, ale sám uznal, že to byla opravdu těžká výzva. Dvorská zoochová 6 šimpanzů pod druhu Čego, z toho je 5 samic a venkovní výběh zahrada upravila proto, aby do něj mohla pouštět i chovného a prý značně aktivního 25-letého samce. Šimpanz Čego je největší poddruh šimpanze, může vážit přes 70 kg. V přírodě je vážně ohrožený, jeho stavy se odhadují na 140 tisíc zvířat a v lidské péči patří k nejvzácnějším velkým lidoopům. Tak my přejeme, ať se těmto šimpanzům ve dvorském safari dál daří a ať se daří i tomu 25-letému samci, když teď bude mít tolik nevěst a už teď je prý značně aktivní, tak přejeme, aby tu svoji aktivitu dobře zužitkoval. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme krásné dopoledne.

0: 9 hodin, 16 minut. My už se teď taky jdeme zaměřit na to, co nás čeká o víkendu, protože to bude zase spousta akcí v našem regionu a jednou z nich bude v Hradci Králové akce Město na kolech a je to už 25. ročník, tedy v neděli 13. září už od dopoledních hodin a my si teď řekneme víc s Libuší Netopilovou z Královéhradecké krajské asociace sportu pro všechny. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Takže 25. ročník, to už je tedy krásné výročí. Tak pojďme rovnou na to, abychom řekli hlavně ty důležité údaje, v kolik to bude všechno startovat a kam mají účastníci přijít.
1: Takže já bych chtěla pozvat všechny účastníky na to naše 25. město na kolech. Začátek vlastně je prezence před plaveckým bazénem od 9 hodin. V 10 hodin bude pak takový hromadný start, ale dále mohou přicházet lidé ještě mezi 10. a 11. a budou odjíždět průběžně. Trasa je vyznačená městem. Na kolizních místech vlastně máme naše organizátory, ale spolupracuje s námi i městská policie. Celková trasa městem je cirka 5 kilometrů a účastníci si projedou podle svého uvážení, jak se to komu bude líbit. Tak, aby o 11:30 byli všichni zase zpátky. Protože na startu, pokud si zaplatí startovné, obdrží vlastně tričko s logy vlastně akce a dostanou i lísteček na slosování. A vlastně od 11:30 potom bude slosování těchto lístečků. Tentokrát, a už to bylo i loni, máme i připravený malý závod pro dětičky na odstrkovadlech nebo odrážedlech a ty nám budou startovat před tím bazénem od 9:30, od 9:30, pardon, 9:30 a budou mít takový kratičký závod, protože víme, že ty malinký to neujedou a pokud pak budou chtět vzít rodiče děti třeba na sedátko, tak jim ty jejich stroje pohlídáme.
0: Takže aby si zajezdil opravdu každý. No a já jsem četla, že vlastně není úplně nutné, aby to bylo na kole a i ta hlavní trasa, že je důležité, aby to bylo na vlastní pohon. Takže i jiné dopravní prostředky můžou účastníci zvolit, třeba koloběžku, brusle možná kolečkové.
1: Brusle a jeli nám maminky vlastně na bruslích s kočárkem. Takže opravdu všechno, co má kolečka, ale na vlastní pohon.
0: Ano, a je krásné, že je to pro všechny věkové generace. Mapujete si třeba i, kteří nejstarší účastníci přišli, kdy
1: ano,
0: na město
1: my máme
0: na
1: vlastně i vyhodnocujeme každý rok nejmladší účastníky a nejstarší. A víme, že tam byla paní i pán asi 83, 85 roků.
0: No to je nádherné.
1: A ty malinký dětičky tam i, který ujedou tu trasu vlastně, tak to nejmladší dítě bylo 2,5 roku.
0: No krásné. A bude i nějaký doprovodný program?
1: Ano, vlastně před bazénem nám hraje country skupina, která vlastně doprovodí i mezi tou 9. a 10. vystoupení děvčat z různých spolků, majoretky a ty lety se nám tam představí. A bude tam vlastně i doprovodný program, takové ty venkovní hry, které můžou vyzkoušet jak děti, tak dospělí.
0: Ano, 25. ročník Města na kolech v Hradci Králové. A já jsem se tak nějak doslechla, že už je to možná poslední ročník. Je to pravda?
1: Je to pravda. Prostě je za námi práce 25 let a hlavní organizátoři opravdu to táhnou těch 25 let. A zatím se nám nepodařilo sehnat žádný nástupce. Na jednu stranu ano, litujem, ale nedá se nic dělat, prostě věk je věk taky, no.
0: No, ale jak já vás znám, tak to není asi konec úplně definitivní, myslím, s různými akcemi, protože to mám taky zákulisní informaci, že něco zase nového se možná už chystá.
1: Určitě něco zase připravíme. My tradičně teda děláme pro děti v květnu kola v přírodě, pak máme na Vánoce procházku v lese jesličky, děláme i akce pro seniory a určitě místo této akce ještě něco vymyslíme.
0: No ale teď zveme aktuálně na neděli 13. září do Hradce Králové na město na kolech, a to společně s Libuší Netopilovou, která nás přišla pozvat za Královéhradeckou krajskou asociaci sportu pro všechny. Moc děkujeme, ať to všechno vyjde, hlavně i počasí, a mějte se moc hezky, naslyšenou. Děkujeme.
1: Děkuju vám také a zvu vás všechny a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Přesně o 9:30 si v pátečním dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové povíme, proč se vyplatí mít v lékárničce tea tree olej. Už původní australští obyvatelé znali sílu tohoto stromu tea tree po staletí. Rozmačkané listy přikládali na rány a popáleniny i kožní infekce jako přírodní lék. My to máme

0: mnohem jednodušší, stačí malá lahvička a je po starostech, jak nám potvrdí i Láďa Hruška.
1: Znáte čajovníkový strom? Že ne? Ale slovo tea tree olej už jste alespoň jednou určitě slyšeli. Je to totiž hotový zázrak, který by neměl chybět v žádné domácí lékárničce. Už já ho mám doma. Čajovník sice nemá s čajem nic společného. Vypráví se ale, že jeho listy vonily australským námořníkům natolik, že si z nich dělali čaj. Hotovým zázrakem ale přitom je právě olej z těchto lístků. Toužíte po svěžím dechu? Spálili jste se o hrnec nebo vás trápí afty? Potom povolejte na pomoc tea tree oleje lahvičku a jednu jeho kapičku. Voní po eukalyptu, takže si s ním můžete zdravě provonět doma vzduch v aromalampě. Jako dezinfekce pomůže na popáleniny, bodnutí hmyzem nebo i na bradavice. Zároveň působí jako přírodní repelent, odpuzuje klíšťata a komáry. A jako prevence proti vším radí odborníci přidat pár jeho kapek do klasického šampónu. Tento trik prý spolehlivě zabírá i na lupy. Tak tedy tea tree olej zdar a u příští dobré rady nazdar. Váš Láďa Hruška.

0: V dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové teď připomeneme jedno výročí a zároveň něco, čemu se říká vlak svobody. Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše, ale skončila jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety 11. září 1951 si totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh dnes známý jako právě vlak svobody vyvolal mezinárodní ohlas, ale také další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil. No a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež. Je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

0: Dnes je pátek a proto taky i v dnešním dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové a vůbec v našem dnešním vysílání máme pro vás připraveno spoustu tipů na různé akce. Budeme vás informovat o tom, co se bude dít o víkendu v našem regionu, ale o tom, co se bude dít už taky dnes. A my už jsme o tom tento týden taky mluvili, že dnes se koná zahradní slavnost v základní škole v Kuklenách v Hradci Králové a bude to mimo jiné i jako součást oslav z tého 25. výročí právě této školy a součástí slavnosti bude i křest nové knihy od 17 hodin. Ta kniha se jmenuje Kukleny, my jsme vám ji už představovali v našem vysílání, pokud jste neslyšeli, jenom krátce, je to kniha, která zaznamenává historii Kuklen této čtvrti Hradce Králové od jejího vzniku až po současnost. Autorkou je Jaroslava Burišková, bývalá učitelka kuklenské školy a taky Jaroslav Hrůza, který dodal do té knížky fotografie, svoje fotografie a taky různé materiály ze svého archivu. Křest tedy dnes v kuklenské škole od 17 hodin. No a dnes po 13. opět otevřeme náš pořad o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. A já se ptám, na jaké téma to tentokrát bude, kterými otázkami se budou probírat.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Když jsme před chvílí mluvili o zdraví, tak ještě dodám, co nás čeká v dnešní dopolední poradně po 11. hodině. Dnes v ní budeme mluvit o poruchách autistického spektra. Přijde ředitelka Centra Křesadlo v Hradci Králové Alexandra Bokůvková. To Centrum Křesadlo je unikátní tím, že tam můžou rodiče přijít například se svými dětmi ještě předtím, než vůbec mají stanovenou diagnózu, protože na to se mnohdy velice dlouho čeká a v tomto centru jim pomůžou, nasměrují je a hlavně poskytnou tu nezbytnou podporu. Budeme mluvit i o tom, jestli vůbec je v našem kraji dostatek lékařů, kteří právě můžou provést diagnózu autistu, jaké jsou čekací lhůty, co vlastně člověk může podniknout mezi tím, než se vůbec dostane k takovému lékaři. O tom všem tedy budeme mluvit po 11. hodině. Teď je 9.53, takže nás čekají další zprávy s Radkem Půlkrápkem. No a po 10. hodině potom mimo jiné soutěž Věřte, nevěřte a opět budeme hrát o hezkou knížku, takže určitě můžu doporučit, pokud to jen trošku bude možné, tak si udělejte chvilku na to zahrát si s námi po půl 11. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové vznikají družstevní byty. Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Hradecké hokejisty čeká generálka na extraligu se Šravujengem. A počasí čekáme zataženo, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové v části Pouchov začala v těchto dnech stavba nového bytového domu. Nabídne celkem 126 družstevních bytů. První lidé by se do nich mohli nastěhovat v roce 2029. Půlhektarový pozemek pro výstavbu rezidence prodala společnosti Coop Development Hradecká radnice s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení, říká mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
2: Úlohou města přitom není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat, a nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout.
0: Hradecká radnice zároveň pokračuje v přípravách družstevní výstavby ve čtvrti Kukleny. Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti průměru klesne zhruba o 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 korun. Chybějící vláha způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou. Vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Ve Vamberku začínají oslavy 100 let od otevření Bednářovy chaty na Vyhlídce. Program připravený klubem turistů připomene historii chaty a jejího zakladatele Antonína Bednáře. Objekt bude o víkendu mimořádně otevřený pro veřejnost.
3: Páteční program začne v 17 hodin vzpomínkou na Antonína Bednáře a zasazením památného stromu v místě bývalé textilní továrny Bednářových u Kamenného mostu. Od 6:30 večer pak bude přímo na chatě přednáška o jejím vzniku, historii a vývoji a promítání historických záběrů. V sobotu se můžou zájemci vydat také na zhruba 5-kilometrový pochod po stopách historie chaty, který povede z vambereckého Husova náměstí. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k poslednímu přípravnému utkání před novou extraligovou sezónou. Za soupeře budou mít německý Straubing. Podle útočníka Patrika Miškáře tým velmi dobře otestuje.
4: Teď jsme měli další volno, tak doufám, že jsme všichni natěšení a připravíme se pořádně. Já myslím, že jsme s nimi hráli před 2 nebo 3 rokama. Víme, co nás čeká. Velmi kvalitní soupeř s tvrdým attackingem a určitě nás proveze, myslím, dobře na tu extraligu. Počasí.
0: Bude většinou zataženo, ojedinělé přehánky, večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Novém městě nadmetují pozor na nehodu v části Krčín v Náchodské ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkářem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My přejeme krásné dopoledne, pokračujeme v dopoledním habaději. Naši regionální stopařku Zuzanu Boučkovou bychom měli zastihnout v Orlických horách. Už za chvíli to zkusíme. Děti se zeptáme na brigádu a o 10:30 budeme hrát v soutěži Věřte, nevěřte o knížku plnou tipů a nápadů a budou to Babské rady Jarky Vykoupilové. Tak ať se i dál hezky poslouchá, přejeme hezký pátek a krásné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my i dnes na cestách máme naši reportérku Zuzanu Boučkovou, takže teď zjistíme, kde se v tuto chvíli nachází, kam míří, možná i něco z pátečního provozu. Zuzko, zdravíme tě, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne přeji. Tak já jsem si aktuálně právě teď přibrzdila před Dobruškou a směřuji nahoru do Orlických hor, konkrétně do Deštného. Mířím do tamního muzea zimních sportů, turistiky a řemesel, ale o zimní sporty dnes vůbec při mé stoparské návštěvě nepůjde. A mimochodem, když stojím na té cestě, tak musím říct všem řidičům, že jízda z Hradce Králové probíhala hladce, provoz je plynulý, jen připomínám všem, kteří jdou ve stejném směru jako já, že v některých částech cesty probíhá oprava silnic, tak raději uberte plyn.
1: No a to se mi vybavuje, že právě když se projíždí kolem Dobrušky, tak tam je taky měřená rychlost a už mě to stálo taky nějakou tu korunu, takže pozor i na to. My děkujeme za dopravní informace. A teď už pověz, Zuzko, co tě vede tedy přesně do muzea v Deštném?
2: Tak já mířím za opravdu výjimečným objevem. Muzeum získalo do svých sbírek mimořádně vzácný exponát. Jemně malovanou barokní vázu z 18. století. Je pozoruhodné, že sklářská díla z Orlických hor z tohoto období jsou dnes umístěna v prestižních světových muzeích v New Yorku nebo v Londýně. A teď máme jeden takový vzácný kousek přímo v muzeu v Deštném.
1: Tak to je určitě pro náš region významná událost a hlavně pro znalce a pro všechny, kdo rádi obdivují takovéhle zajímavosti. Ano, na co dalšího se tam návštěvníci můžou ještě podívat?
2: Tak expozice muzea je velmi ucelená. Vedle sklářství stálá výstava mapuje i historii výroby hliněných střevíců, takzvaných mechovek, nebo vývoj historických lyží a sáněk. Nabízí skvělý pohled na to, jak náročný, ale pozor, i řemeslně bohatý byl život v Orlických horách.
1: Tak ty si to jistě všechno projdeš, prohlédneš. A co přesně pro posluchače chystáš do odpoledního vysílání?
2: Jak jsem říkala v úvodu, já bych se chtěla soustředit především na tu novinku, na vzácný přírůstek do sbírky muzea. Jsem na historickou vázu s unikátní malbou zvědavá a zjistím o ní vše, co se dá. Odpoledne se ozvu a o všechny informace i autentické dojmy z expozice se ráda podělím. A samozřejmě dnes budu fotit i točit, takže kdo bude chtít, vše brzy uvidí.
1: Dodám, že na Facebooku, na Instagramu i na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková, děkujeme, šťastnou cestu do Deštného a odpoledne naslyšenou.
2: Také děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes je 11. září, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a protože je 10 hodin 18 minut, tak je tu čas taky pro děti, je tu čas pro předškoláky a na co se jich zeptala Tereza Beránková tentokrát, tak to už si poslechněte a hlavně taky na to, co předškoláci zase chytrého vymysleli.
1: Víte, co to je brigáda?
2: Taky práce taková, kde mamka pracovala v McDonaldu.
3: Vrábí se tam věci.
1: A jaké věci?
3: Kytička.
4: Že brigáda je taková práce, když potřebuješ peníze.
1: A co se na brigádě dělá?
5: Že tam můžeš svářit jídlo.
6: Můžeš i pracovat v McDonald's.
7: Že musíš koště tam šmetat špínu.
8: Že hraješ hokej a dostáváš tím peníze a máš doma čekat, tím taky dostáváš peníze.
1: A ty doma pomáháš?
8: Jo.
1: A dostáváš za to peníze?
8: Ne.
1: Kolik může třeba dostat peněz?
9: 5 korun. 18 korun.
10: 18 korun. 10 000 korun.
11: $10.
12: Třeba nekonečno korun.
13: A takhle to vidíme my.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 10.26, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď je Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Pro nás bude mít důležitý informační servis na víkend. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Ale dnes je pátek, tak pojďme okomentovat situaci, jak to vypadá teď v tuto chvíli v našem kraji a jak to bude pokračovat do večera.
2: No tak dnešek ten máme už stanovený od rána, to znamená zatažená obloha a s tím, že na východě se ojediněle může objevit nějaká přeháňka, týkalo by se to těch Orlických hor. Večer bude ta oblačnost částečně ubývat. Dnešní maximální teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 10 až 13 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio je na jedničce, mírná zátěž.
1: No a pojďme se ještě podívat na sobotu a neděli, ať víme, s čím počítat.
2: Noc začneme polojasnou, leckde i až skoro jasnou oblohou, ale v průběhu noci pak té oblačnosti přece jenom přibyde a bude většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, v broumovském výběžku kolem 3, no a vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a přes den většinou oblačno, na horách se můžou ojediněle vyskytnout i nějaké přeháňky, no a večer pak ta oblačnost zase bude ubývat. 19 až 22, to budou maxima, na horách 13 až 16 a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a co se týká neděle, tu začneme polojasnou až jasnou oblohou, ale v průběhu noci bude přibývat oblačnost od severozápadu, no a během dne tím pádem budeme mít oblačno až zataženo. K večeru od severozápadu se sem bude nasouvat déšť, maximální teploty 17 až 21 stupňů Celsia, minimální 12 až 8 a vítr bude foukat slabý od západu až jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Víkend máme kompletní, děkujeme Jaroslavu Tučkovi a přejeme hezký pátek, naslyšenou.
2: Hezký pátek i vám, naslyšenou.

0: I v pátek dopoledne pro vás máme samozřejmě soutěž na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes opět o rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové, což bude akce příští sobotu 19. září v Šimkových sadech, kdy bude připraveno spousta stanovišť s pohádkovými bytostmi, které budou mít děti za úkol poznávat. Zároveň tam bude připravené malování na obličeji, projišťky na koních, taky ale občerstvení a taky doprovodný hudební program. Celá rodina můžete tedy startovat, pokud získáte dnes tuto cenu, pokud vyhrajete. No a potom ještě nabízíme knížku z radioservisu Babské rady Jarky Rosypalové Vykoupilové. Ano, jsou to přesně ty rady, které můžete slyšet předpolednem vždycky v našem vysílání, nebo je najdete taky na našem webu hradec.rozhlas.cz. Teď je jich plná knížka a vy ji můžete získat právě v tuto chvíli 10 hodin 35 minut.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ještě řeknu naše telefonní číslo 726 46 46 46 a dnes to bude úplně jednoduchá otázka, úplně taková jednoduchá malá příhoda. Vždycky si říkám, že je opravdu zajímavé se někdy někde dozvědět a dočíst, za co všechno třeba lidi musí zaplatit pokutu, i když pravda v naší soutěži to někdy nemusí být tak úplně skutečné, protože to může být pravda, ale nemusí, to nám umožňují naše pravidla. Tak dnes se jedná o muže z australského státu Queenslandu, který dostal pokutu 1104 australských dolarů, což je přes 16 000 korun. A teď si poslechněte za to. Tyto peníze musel zaplatit za to, že si za volantem, když řídil, mazal housku máslem. Policie ho u toho přistihla a ten muž vlastně nijak nezapíral úplně na rovinu, prostě se policistům přiznal, že mu kručelo v břiše, že měl velký hlad, protože pracuje už od rána a tak si chtěl udělat svačinku, jenomže se nesetkal úplně s pochopením a opravdu tu částku přes 16 000 korun musel za tu svačinu zaplatit. To byla tedy drahá houska, ale možná taky ne. Věříte tomu nebo nevěříte, že taková pokuta za tento přečin padla? 726 46 46 46 nebo můžete taky psát e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Tak co si o tom myslíte? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas. Haló, haló, slyšíme se, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, dobrý den. Marie Schachty.
0: Paní Marie, co myslíte, věříte?
2: Věřím, nesmyslně telefonovat, na to šmazat housku,
0: no ale když je velký hlad, chápete to prostě, někdy se to nedá ovládnout, ale...
2: No tak teda bych si vzala tu housku samotnou.
0: Ale pokud je každopádně věříte.
2: A
0: jíte někdy v autě, nevím, jestli jste řidička, nebo nejste řidička?
2: Nejsem řidička.
0: Takže vy můžete hodovat, jak se zlíbí, jak vám
2: tak
0: přijde chuť.
2: Pokud mě tam nechají drobit.
0: No, anebo případně podávat řidiči něco dobrého. Tak se mějte moc hezky.
2: Nevím, jestli by se nechal krmit.
0: No, když je hlad, znáte to, tak uvidíme, no. Jak velký měl hlad ten náš řidič z naší soutěže. Přejeme pěkný víkend, paní Marie, mějte se hezky. Naschledanou, naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Já vás zdravím.
0: Taky zdravíme.
3: A já tomu věřím, protože jsem řidička a když mám hlad, tak málem umírám.
0: No.
3: Takže já jsem takový, jak bych to řekla slušně, čuňátko, že i to
0: při jízdě jím. Já taky někdy. A kdo vám to uklízí, to auto?
3: No sama.
0: Sama, vysáváte si sama. No to je potom někdy se tam najdou poklady. A dáváte si něco i složitějšího, nebo jako paní Maria říkala, že byste si radši dala suchou tu housku?
3: Ne, taková nějaká rychlovka, buď houska, nebo oplatka, nebo něco takového.
0: Mm-hmm.
3: Já jsem totiž diabetika, tak jako... když je hlad, tak se musím najíst okamžitě.
0: Je to tak, pak má člověk i špatnou náladu. Dobře, tak odkud nám voláte, ještě pověste.
3: Hradec Králové, kousek od vás.
0: Z Hradce Králové, výborně, tak vám přejeme krásný víkend a šťastné cesty, pokud se někam vydáte autem, mějte se moc hezky. Naschledanou.
3: Děkuji.
0: Naslyšenou. A kdo pak je tam dál, tady je soutěž Věřte, nevěřte.
4: Dobrý den, tady Eva z Pardubice, já vám také budu věřit.
0: Taky budete věřit, dobře.
4: Ano.
0: A taky jíte někdy za volantem nebo v autě,
4: pokud jste
0: spolujezdec? Ne, to ne.
4: Ne, vydržím to. Nemá se to, ale i takový jedinci se najdou, že jo?
0: Dobře, no je to tak. Mějte se moc hezky, paní Evo,
4: taky,
0: i vám hezký víkend.
4: Naslyšenou.
0: Tak odpovězte ještě i vy e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Věříte tomu, že muž za to, že si mazal housku za volantem v Austrálii, dostal tak vysokou pokutu a co vy, dopřejete si někdy něco dobrého v autě? Napište nám nebo ještě zavolejte.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

Ještě stále naskakují další e-maily od vás, dál s námi soutěžíte ve Věřte, nevěřte a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes to byla taková jednoduchá otázka, úplně jednoduchá příhoda o tom, jak muž z Austrálie řídil, někam jel, byl v práci a protože už měl veliký hlad, tak si za volantem při jízdě mazal housku máslem, přičemž ho ale přistihla policie a dostal pokutu v přepočtu přes 16 000 korun. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že je to pravda nebo není pravda? Tak jedna z odpovědí, tam píšete dnes, budu věřit, při řízení se dá zvládnout ledacos. Pan Tomáš, já také věřím, podle vlastní zkušenosti vím, že to jde, ale pokutu jsem tedy nikdy nedostal. Od pana Patrika odpověď. Dobrý den, je možné, že něco podobného se stalo, avšak dnes věřit nebudu. Ano, i já, když jsem jel kolem Dobrušky, také mě to něco stálo, je to tam zrádné, tak to pan Patrik reaguje na to, jak jsme se bavili s naší stopařkou Zuzanou Boučkovou, že je na cestě do Deštného, právě stavila, aby nám mohla zatelefonovat u Dobrušky, tak jsem na to upozornila, že i já jsem tam platila. No a ještě pan Patrik přikládá, ale opravdu tedy plné košíky hub a píše, že na červeno Kostelecku taky rostou, tak to je jenom informace pro vás, kdo se chystáte. Na houby o víkendu. Petra, dobrý den, ano, věřím, znám takové řidiče, co si dají i kuřecí stahínka za jízdy, panečku. Pan Martin, dnes je to tak krásně absurdní, že budu věřit, no a vlastně většinou jste tomu věřili, no a skutečně je to pravda. Skutečně se to stalo, muž jel po silnici normálně v provozu a měl tu smůlu, že policisté si všimli toho, že se v tom autě něco podivného děje. On totiž řídil koleny, držel volant koleny a u toho si skutečně mazal máslem housku, takže ho zastavili, zkontrolovali, on se přiznal, že od rána v práci, že už měl hlad, který nešel vydržet, ale přesto policisté usoudili, že tady musí dát pokutu. Zástupkyně velitele okresní policie k tomu uvedla, že řidiči by vždy měli věnovat plnou pozornost dění na silnici a odvrácení rukou a pozornosti od řízení, a to i kvůli něčemu tak zdánlivě neškodnému, jako je příprava jídla, může mít vážné následky. Takže opravdu z toho byla pokuta přes 1000 australských dolarů v přepočtu zhruba 16 600 korun. Jak taky někdo z vás tady psal, tak to jisto jistě byla jeho nejdražší houska v životě. Tak to je asi pravda. Takže bylo to tedy skutečně tak, za volantem se někdy dějí věci a my jsme tady s jedním dopravním expertem už taky rozebírali, že člověk by neměl ani jíst, natož si něco připravovat, ale třeba taková bageta, ze které vám může něco vypadnout, třeba okurka, rajče, tak to vám může tak odvést pozornost a ono stačí ten malý okamžik a už může být neštěstí na světě. Takže takové poučení i pro nás všechny, kteří někdy neumějí ovládat svůj hlad, ale koho potěšíme výhrou při pátku, tak já už se dívám do e-mailů a bude to paní nebo slečna Petra N. má v adrese, která psala, že nám věří a získává rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové 19. září a knížku z radioservisu Babské rady. Gratulujeme, doufám, že se ceny budou líbit.

Hradec Králové nechá znovu opět změřit hluk z dálnice D11 na západním okraji města. My vám k tomu řekneme víc ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už ve zprávách v 11 hodin s Radkem Pulkrápkem. A co nás čeká po 11. Radioporadna a taky samozřejmě Babské rady. My jsme před chvíli hráli o knížku Babské rady. Jedna zvuková nás čeká předpolednem a bude tentokrát o mangu, které, když ho přineseme z obchodu, tak často je ještě tvrdé a potřebuje pár dní na dozrání. A můžou v tom pomoct třeba banány nebo rýže, tak vám řekneme, jak na to. No a radioporadna po 11. hodině, tak tu budeme věnovat poruchám autistického spektra. Bude tu s námi ředitelka Centra Křesadlo z Hradce Králové, Alexandra Bokůvková. Budeme mluvit nejen o tom, jaké služby nabízí a hlavně jakou pomoc nabízí toto centrum, ale budeme mluvit i o tom, který lékař stanovuje tuto diagnózu, jak dlouhé jsou čekací lhůty, jak moc jich je k dispozici nebo jak málo v našem Královéhradeckém kraji. Budeme mluvit o tom, jaké novinky chystá Centrum Křesadlo už po 11. hodině. Hezké dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Město Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. V Litoměřicích začíná veletrh Zahrada Čech. Amerika si připomíná 25. výročí teroristických útoků. A počasí bude zataženo, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké dopoledne. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Výsledky využije při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je otevřená od roku 2021. Stěny silničáři postavili později.
3: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Skalní hrad Drábské Světničky v Českém ráji bude přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být původně v září. Opravy se ale podle vedení lesů prodlouží do konce října. Důvodem jsou práce spojené s nestabilním podložím. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního Světového obchodního centra se zúčastní bývalí američtí prezidenti. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
4: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
5: Poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
4: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: V Litoměřicích začíná 50. ročník veletrhu Zahrada Čech, potrvá do středy. Řidiči musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem až a s možným zdržením, vysvětluje obchodní ředitelka výstavy Michaela Mokrá.
6: Co se týče parkovacích ploch, tak u výstaviště je parkovací plocha, která má kapacitu 1000 vozidel. V dalších prostorách výstaviště jsou soukromá parkovací místa, která lze taktéž využít, ale je potřeba počítat s tím, že můžou být v dopoledních hodinách již zaplněna.
1: Počasí.
2: Na východě Čech bude většinou zataženo, ojedinělé přehánky. Večer mají srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 11. hodině přejeme krásné páteční dopoledne. S vámi je Český rozhlas Hradec Králové. Už za okamžik nás čeká radioporadna. Dnes bude naším tématem hned několik otázek. Budou to poruchy autistického spektra a taky pomoc nejen samotným dětem a dospělým s autismem, ale i jejich rodinám. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak nám je můžete telefonovat už za chviličku na 726 46 46 46 anebo posílat e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: 11 hodin 12 minut a my už se pustíme do našeho dnešního tématu, samozřejmě i s mým dnešním hostem, a to je Alexandra Bokůvková, ředitelka Centra Křesadlo v Hradci Králové, což je centrum pomoci lidem s poruchou autistického spektra. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Tak pojďme připomenout hned na úvod, pro koho je určené vaše centrum, kdo může přijít, jak můžete pomoct, jestli je to nějak věkově omezené, prostě všechno kolem toho.
2: Jsme sociální služba, která působí v Hradci Králové a v celém Královéhradeckém kraji. Sídlo máme v Hradci Králové. Naší primární cílovou skupinou jsou lidé s autismem. Nepožadujeme úplně nutně zdravotní dokumentaci o tom, že ten autismus byl diagnostikován, ani nemůžeme vlastně v podstatě ze zákona, ale nám stačí podezření, jestli podezřívá paní učitelka nebo rodič nebo pediatrička, klidně se spojíme, zeptáme se, ano. Takže primárně lidé s osobou autistického spektra a nemusí být papír o diagnoze. Poskytujeme 3 registrované sociální služby. Sociální rehabilitaci, která je o nácvicích dovedností, velmi stručně. Odborné sociální poradenství, což je o informování jak klientů, tak pečujících o tom, co autismus znamená, jak se chovat, co očekávat, kam umístit, kam jít do práce, kam jít do školy. A pak máme denní stacionář pro klienty, kteří mají autismus a zároveň mentální handicap.
1: No a pro klienty, co tím myslíme? Je to od dětí až třeba do dospělého věku?
2: Je to od 9 let, ten stacionář, a rehabilitace a odborné sociální poradenství je od 7 let. Do 7 let funguje raná péče velmi dobře v Hradci Králové.
1: No a říkala jste, že jste pro Královéhradecký kraj, sídlo tady v Hradci Králové, takže to znamená, co to znamená, že se k vám sjíždějí klienti z celého kraje, nebo že máte ještě i nějaké pobočky po našem kraji?
2: Pobočky nemáme, ale jezdíme.
1: Jezdíte.
2: Takže jezdíme do terénu.
1: To je ta terénní práce právě.
2: Ano, ano. Po celém kraji, ale samozřejmě jsou aktivity, na které jezdí k nám klienti. Jo? Zase rodiče, kteří chodí na odborné sociální poradenství a nejsou nějak, není potřeba to jejich domácí prostředí do toho zahrnout, tak není důvod, proč by nepřijeli oni k nám do ambulance.
1: Protože existují i služby, které klienty nemůžou vzít, pokud nemají stanovenou diagnózu, právě, že je to opravdu porucha autistického spektra. Co v takovém případě dělat?
2: Hrozně moc s tím bojujeme. Trošku mi to zavání diskriminací, malinko, ale bohužel se to děje. Jsou klienti s autismem, kteří nemají ještě diagnozu stanovenu. A to třeba proto, že dítě je malé a ještě lékař nechce. Velmi často do těch 7 let se málo kdy dá diagnoza autismu. Ale to podezření třeba tam je velké. Přes toho služba nevezme, protože ten papír neexistuje. To je hrozně smutný. Přijďte k nám, my vám poradíme, pomůžeme, protože my tohle omezení nemáme. A potom ještě jsou klienti, kteří třeba nechtějí být diagnostikováni. Jo? Lidi s Aspergerovým syndromem dospělí třeba, k čemu jim ten papír je, nechtějí být škatulkováni, nechtějí prostě mít nálepku, ale potřebují prostě jenom pomoc. Jo? Takže my hrozně moc bojujeme za to, aby ty služby je brali. Dalším problémem je, že člověk sice může mít papír, že má autismus, ale má ještě přidruženou diagnózu. Obsedantně kompulzivní poruchu, psychotické poruchy, něco, s čím my absolutně nemůžeme a neumíme pracovat, a to bychom potřebovali spolupráci. Prosím ostatní služby a zařízení, pojďme pracovat společně. Jo? Vím, že neumíte pracovat s autismem, my vám pomůžeme s autismem, ale vy nám pomozte s těma přidruženýma diagnozami.
1: Je určitě důležité toto propojení. Na vás se tedy klienti můžou obrátit, asi nejlepší třeba zatelefonovat, vlastně zkonzultovat,
2: ideálně,
1: pak se domluvíte.
2: Kdo má problém, máme info@kresadlohk.cz, máme web www.kresadlohk, tam všechny informace jsou.
1: Ano. No ale předpokládám, že i vaše kapacita je nějakým způsobem omezená. Existují i jiná taková centra v našem kraji, nebo třeba v dostupné vzdálenosti, nevím, u našich sousedů v Pardubickém kraji třeba?
2: Ale já bych nerada někoho jako opomněla a doufám, že to neudělám, ale v našem kraji není služba, která by se věnovala čistě autismu. Mm-hmm. Ale zase mají cílovou skupinu lidi s kombinovanými postiženími a tam je mraky a mraky lidí s autismem. Takže jsou služby a pečují o autisty. To vůbec jsem tím nechtěla naznačit, že je odmítají. To vůbec ne. Jo, po celém kraji stačí si najít na webu pomoc pro autismus a vyskočí vám spousta registrovaných služeb a dá se to najít i v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Tam je vyhledávač, takže tam taky podle té cílové skupiny se to dá najít. Vlastně kdekoliv si ten klient najde kombinované postižení, tak by tam měl být i zahrnutý autismus.
1: Ano, no my se budeme ale dál věnovat vašemu křesadlu, protože vy plánujete i různé novinky, kromě toho, co už teď tedy poskytujete a nabízíte, a k ním se dostaneme za okamžik.

0: Naším hostem v radioporadně je dnes Alexandra Bokůvková, ředitelka Centra Křesadla v Hradci Králové, což je centrum pomoci lidem s poruchou autistického spektra. Už jsme ho představili, řekli jsme, co všechno nabízí klientům, rodinám, jak dětem, tak i dospělým, ale vy plánujete nějaké novinky, jsou hned tři, tak si myslím, že bychom se do nich mohli pustit, abychom se dozvěděli, co to bude nového u vás, co plánujete.
1: Tak, teď máme rozběhnutý, ale ještě nerealizovaný takový malinký projekt, který se jmenuje Autism Friendly Place. A je to teda zatím jenom pro Hradec Králové. Není v našich možnostech to jako rozšířit zatím. Ale chceme vytvořit mapu, aplikaci a mapu vlastně přátelských míst pro lidi s autismem. Na těch místech budou i nálepky na dveřích. Chceme se domluvit s majiteli restaurací, já nevím, knihovnou, úřadem městským, obchody všelijakými, aby věděli, že když tam člověk s autismem přijde, takže třeba může požádat, jestli by nešlo stišit osvětlení. Nebo požádáme, jestli by nemohli ho usadit v nějakým krytějším místě. Nebo že potřebuje prostě dopomoc třeba s výběrem oblečení trošku víc, jo, a jak s ním komunikovat. Samozřejmě je to pro lidi s autismem, kteří jsou velmi zdatní komunikačně i sociálně, ale i ti potřebují občas nějakou pomoc. Na mapěčce si můžou najít třeba kavárnu, kde na ně jsou připraveni a může tam jít a buď to může říct obsluze, že protože potřebuje pomoc nějak trošičku, anebo to ty obsluze neřekne, ale ví, že jsou tam přátelský a že aspoň mají ochotu jakoby být lidem vstříc.
0: No a opravdu je na to potřeba mapa, nebo mířím tím tu otázku na to, že jsou i nepřátelská místa, opravdu se setkáváte s takovými problémy, že můžou nastat nebo nějaké nepochopení?
1: Může se to stát a stává se to, protože lidé s autismem se někdy chovají jako nevhodně, ač to tak nemyslí, plácnou nějakou věc, která je třeba nepříjemná o tom, že obsluha má plešku a že má pupek a takovýhle věci, ani nevědí vlastně, že se to jako nedělá, může se to stát. Nebo teď se nám stalo, že jeden klient prostě bránil nějakou dívku na ulici, na kterou tam křičel její partner, jo, tak se dostal do velkého konfliktu. A když ta druhá strana neví, že to je vlastně Asperger, a co to znamená, ten Asperger, že to je vlastně to divné chování, tak pak může dojít k velkým konfliktům. Jo, já to nezazdívám těm lidem, protože oni nevědí, jo, taky bych se koukala možná skrz prsty, ale právě proto je prostě potřeba. A hlavně ty naši klienti, oni, když budou vědět, že už někde o nich jako vědí a že tam ta cestička je trošičku umetená, tak budou klidnější a budou mít odvahu tam jít.
0: Ano. Jo, a co bude předcházet tvorbě té mapy? Taky nějaká edukace těch podniků?
1: Ano, samozřejmě. To plánujeme, všichni se na to připravte v Hradci Králové, budeme vás obcházet. Plánujeme k tomu nějaký, vlastně vždycky individuální domluvu. Jo, o tom, o čem, co jsou schopní nabídnout. Chápu, že kvůli jednou

0: Pokračujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: širokého spektra, kterou poskytuje Centrum Křesadlo v Hradci Králové. Jeho ředitelka Alexandra Bokůvková je tady s námi ve studiu stále. My už jsme představili jednu z novinek, kterou teď zrovna na ní pracujete, která je samozřejmě otázkou ještě budoucnosti, ale prostě už je aktuální. Jaké další to jsou novinky?
1: Před námi je teď jeden velký projekt a je to zavedení metody neurofeedbacku k podpoře lidem s autismem. Neurofeedback je takový vyšší level biofeedbacku, který možná veřejnost zná líp. Ten neurofeedback se zaměřuje opravdu jakoby na trénink mozku. Moc nevím ty technické detaily, ale vypadá to tak, že dítě má elektrody na hlavě, nebo nemusí to být dítě, jo, nebo dospělý, má elektrody na hlavě a na počítači buď hraje nějakou hru z našeho výběru, nebo kouká na YouTube na oblíbené pohádky pro dospělí lidi. Tam máme třeba virtuální realitu, ta je velmi zajímavá. A oni prostě se baví tou hrou na tom počítači a ten odborný pracovník, který tam s ním sedí, vlastně díky výstupům z těch elektrod vyhodnocuje, co se děje v jeho mozku a nějakým způsobem, a ten fakt opravdu nevím, posílá nějaký zpětný jakoby informace a posiluje a učí mozek na pozitivní zpětnou vazbu, na seberegulaci a podobně. Technické detaily vám neumím vysvětlit, ale umím vám vysvětlit ty výsledky. A ty výsledky vypadají tak, že se snižuje prokazatelně, snižuje se úzkost klientů, zlepšuje se pozornost klientů, zlepšuje se emoční regulace, nedochází třeba tak často k záchvatům vzteku, k nějakým jako úzkostným stavům, takový to schování se pod peřinou, pláč, vlastně obrousí se hroty těch emocí, zlepší se pozornost, což je hrozně dobrý do školy. A vlastně, když se ta emoční reaktivita zlepší, potom ten běžný život v té společnosti, ve škole s kamarády, může vypadat líp, protože prostě to dítě je klidnější. Jo, máme o tom zprávy od rodičů hodně, kteří na to chodí v jiných krajích, v Pardubicích to provozuje organizace RIC Pardubice, Rodinné integrační centrum. To jsou mimo jiné taky jako výborní odborníci na autismus, ale v Pardubickém kraji. Máme i od soukromých terapeutů, kteří to dělají v komerční sféře, informace, že u lidí s autismem to má poměrně, nemusí to být u každého, ale jinak to má poměrně dobré výsledky a uleví to těm rodinám. Mm-hmm. Takže doma nedochází k takovým bojům, jako je častý v rodinách lidí s autismem.
0: Takže je to taková forma rehabilitace?
1: Je to taková spíš forma mozkového nácviku, mm-hmm, jak se správně chovat a jak správně věci prožívat.
0: Hmm. No a potom do třetice plánujete rozšiřovat navazující aktivity, ano, které už teď ano, máte, možná ano, můžeme taky říct.
1: Máme jich spoustu a právě proto, že jich máme spoustu, tak už nestíháme.
0: Ale přesto chcete ještě rozšířit.
1: Ano, budu to rozšiřovat v tom smyslu, že prostě na to najmu víc lidí, respektive jednoho člověka na plný úvazek a jednu polovinu úvazku sociálního pracovníka, který to bude jako zaštiťovat. A tím pádem budeme mít už volnější ruce, nebude nás tak tlačit čas, ani jako prostor. Takže když na to budu mít lidi, tak budeme opravdu rozšiřovat, protože ty navazující aktivity se jeví v tom celém komplexu služeb jako nejžádanější od našich klientů, kteří se bojí chodit do běžných komerčních nebo volnočasových aktivit města, kam chodí zdraví děti. Tak, ale takže budeme rozšiřovat. Od té doby, co jsem tu byla naposled, jsme už rozšířili. Máme aktivitu Poznávejme Hradec. A to je teda bezvadná věc. O to je velký zájem. Jednou měsíčně chodí skupinka lidí s autismem po městě plánovaně a prohlídnou si, kde se co zařizuje. Jo, je to vždycky tematicky. Dojdou si na kávičku, na zmrzlinu, pak si jdou do venkovní posilovny zacvičit a stráví spolu 3 hodiny času. A ty moje holky, co s nima chodí, tak jim říkám, holky, úplně ideální je, když vy půjdete vzadu 10 metrů za nima a oni všichni půjdou před váma a budou si spolu povídat, jo, o to nám jde, a budou to spolu prožívat. Tak to je super, zavedli jsme sportovky pro děti s autismem, ale druhá velká kategorie je, že chceme, aby náš asistent pomohl člověkovi s autismem se začlenit do běžné aktivity, kroužku, sportu, nevím, rybaření, cokoliv toho bude zajímat, a mezi normální, ježiš, to je ošklivý slovo, mezi neurotypický lidi, prostě mezi zdraví jedince, děti, s tím, že se na to nejdřív připraví, domluví to tam, vyjednají podmínky, pak tam třeba s ním dvakrát, třikrát můžou jít, nebo ho budou pokaždý doprovázet, to je jedno. Hmm. Ale i tohle je cený, to začlenění do té komunity.
0: Ano, tak to všechno je Centrum Křesadlo v Hradci Králové. My si s jeho ředitelkou Alexandrou Bokůvkovou budeme povídat ještě za okamžik.

0: Poruchy autistického spektra, to je naše téma v dnešní radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Na pomoc těmto lidem, dětem, dospělým i jejich rodinám je tu například Centrum Křesadlo v Hradci Králové. Jeho ředitelka Alexandra Bokůvková stále s námi v radioporadně. Mluvili jsme o navazujících aktivitách, které chcete ještě rozšiřovat. Pojďme říct klidně ještě něco i k těm stávajícím, ať si dovedeme představit, co všechno je u vás možné.
1: Já bych sem chtěla popsat zájemcům, jak to ve skutečnosti vypadá na jedné aktivitě. A to jsou jednorázové zahradní pikniky, které děláme, i když ten zimní asi na zahradě teda nebude, ten bude v prostorách denního stacionáře. Ale prostě sejdou se lidé přátelský k autismu, informace o tom se najdou na našich sociálních sítích nebo na webu. A vaříme společně, nebo každý něco donese, hrajeme hry, slovní hry, fyzické hry, takový ty jako kuželky, bowling a takové věci. Povídáme si a jsou to jak rodiče, tak lidi s mentálním handicapem, tak lidi s Aspergerovým syndromem. Každý si tam najde tu svoji skupinku a dostanou kávičku, nějakou dobrou mňamku a je to opravdu takový společenský odpoledne. A vypadá to jako zábava, ale my víme, že to je nesmírně cenný pro naše klienty, protože oni tohle vůbec nezažívají nikde jinde. Není možné vlastně se takhle začlenit mezi neurotypické skupiny, protože tam vždycky oni vyčnívají a to nechtějí. A u nás je to naprosto prostě bezpečný, protože tam vyčnívají všichni, takže zase ta laťka je krásná. Mám hrozně šikovný zaměstnance. Ty se v tu chvíli promění v děti, který s velkým nadšením prostě hrajou a vymýšlejí bejkárny a všelijaký hry, aby jsme se tam cítili všichni dobře, nasmějeme se tam a je to velmi jako přátelský prostředí. Takže klidně přijďte, nikdy vás neodmítneme s čímkoliv. Tak
0: to jsme představili pikniky. Určitě i právě pro rodiče to musí být důležité setkání i s ostatními rodiči. Takové to sdílení vždycky pomůže. A proto moje další otázka míří na to, jestli i vlastně dokážete nějakým způsobem pomoct rodičům nebo třeba i sourozencům. Vlastně sourozencům, určitě, kteří mají bráchu nebo ségru s poruchou autistického spektra, když k vám přijde taková rodina. Tak jestli je nějaká péče právě i pro ně, pro ty rodiče, pro ty sourozence, a jestli je nasměrujete, nebo jestli i přímo u vás můžou něco pozdílet, načerpat informace.
1: Možná jsem se na začátku špatně vyjádřila, ale naší cílovou skupinou nejsou jenom lidi s autismem, ale i celé jejich rodiny. Takže naší cílovou skupinou jsou i pečující. Takže klidně může využívat službu pečující, který má doma dítě, který nevyužívá naší službu. Jo, to klidně tak může být. Máme sourozeneckou skupinu. Můžeme mít odborné sociální poradenství pro sourozence, protože prostě sourozenec je také pečující. A nemusí to být jenom rodina, může to být paní učitelka, asistentka, může to být sousedka, která ho často hlídá, může to být jeho kamarád, spolužák z gymplu třeba, jo, který chce prostě pomoci, tak si může přijít pro radu. Takže všichni, kdo tomu klientovi s autismem nějakým způsobem jsou na blízku a můžou mu pomoct, tak pro ty všechny my máme, vymyslíme vlastně, jak mu pomoct vždycky. A když jste se ptala na ty rodiče, podívejte se, já bych doporučila, aby rodiče, který mají nějakou prostě podezření, pochybnost, anebo už mají diagnózu, ale nevědí kam, nevědí co, nevědí, jaký služby se poskytují, co vlastně můžou žádat, zavolejte nám, napište nám, naše sociální pracovnice vám vždycky podají informace. Buď vám pomůže Křesadlo s celým výčtem mnoha a mnoha aktivit, nebo pokud jste z větší dálky nebo z jiného kraje, napíšou vám, kam se máte obrátit, najdou vám ty sociální služby relevantní. Pokud potřebujete diagnostiku, pošleme vám seznam doktorů, který diagnostikují jak děti, tak dospělí. Pokud pokud potřebujete terapii, pošleme vám náš seznam terapeutů, který shromažďujeme. Pokud potřebujete, já nevím, sehnat práci a nejste z našeho kraje, najdeme vám kontakty na jednak úřad práce, to oddělení zaměstnávání lidí s handicapem, zároveň na služby sociální rehabilitace, který vás na to připraví. Pokud máte úplně problém domácí, který si myslíte, že vám nepomůže s tím žádná služba, protože to není nic formálního, ale je to prostě jenom o tom, že se vaše dítě prostě, já nevím, škrábe tak, že si dělá buláky a doktor to nedokáže ovlivnit, protože to dítě to má z úzkosti a ne z toho, že by měl kožní nemoc. Tak přijďte, vymyslíme nějaké řešení. Vždycky.
0: Říká Alexandra Bokůvková z Centra Křesadlo v Hradci Králové, Centra pomoci lidem s poruchou autistického spektra. Tak my moc děkujeme za návštěvu a hlavně držíme palce, ať se vám podaří rozjet všechny ty novinky, o kterých jste mluvila. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 53 minut před námi. Další tip Jarky Vykoupilové. A ještě předtím připomenu, že už popoledni vám opět nabídneme písničky od srdce. Dnes je 11. září. Svátek mají Denisy. Můžete popřát nejen k svátku, ale třeba k narozeninám, pozdravit, dát nám vědět, co se u vás bude dít o víkendu, třeba ve vaší obci, ve vašem městě, ale taky se můžete odměnit sami sebe, právě protože už je pátek, už končí pracovní týden, tak si vyberete třeba nějakou hezkou písničku sami pro sebe. A teď už Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží, stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Hradci Králové začala výstavba nových družstevních bytů. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. Hradečtí hokejisté sehrají generálku na extraligu s německým Straubingem. Čeká nás zataženo s teplotami kolem 18 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. První lidé by se do nich mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Půlhektarový pozemek ve čtvrti Pouchov pro výstavbu nové rezidence prodala společnosti Coop Development za zhruba 46 milionů hradecká radnice s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení. Doplňuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
3: Úlohou města přitom není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat, a nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout.
2: Hradecká radnice zároveň sama pokračuje v přípravách družstevní výstavby ve čtvrti Kukleny. Ceny bytů by tam měly být asi o čtvrtinu nižší než v klasických developerských projektech. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
4: Roman Kafka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
5: Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
4: Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
6: Skutky se staly, já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
4: K posunu v případu se Kafka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V městské knihovně Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou dnes začíná výstava Cesta za duševní pohodou. Na fotografiích Pavlíny Voňkové jsou zachyceni lidé s duševním onemocněním. Výstava má podle organizátorů ze Spolku pro duševní zdraví Jakalus pomoci bořit mýty a předsudky spojené s duševním zdravím. Je součástí týdne duševního zdraví a potrvá do 19. října.
0: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k poslednímu přípravnému utkání před novou extraligovou sezónou. Za soupeře budou mít německý Straubing, který tým podle útočníka Patrika Miškáře velmi dobře otestuje.
7: Teď jsme měli další volno, tak doufám, že jsme všichni natěšení a připravíme se pořádně. Já myslím, že jsme s nimi hráli před 2 nebo 3 rokama. Víme, co nás čeká. Velmi kvalitní soupeř s tvrdým attackingem a určitě nás proveze, myslím, dobře na tu extraligu.
0: Počasí.
2: Čeká nás zataženo s ojedinělými přeháňkami. Večer bude částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách kolem 12 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rostlové podmínky jsou většinou dobré a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 65. kilometru dálnice D11 směru na Prahu máme hlášené práce na silnici a tvoří se tam kolony. V tomto úseku buďte trpěliví a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsou tu páteční písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, protože je 12 hodin 4,5 minuty, tak od teď si k nám můžete volat nebo psát o písničky. Dnes je 11. září, svátek mají Denisy, zítra to budou Marie a v neděli oslaví svůj svátek Luborové. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz, no a číslo, na které můžete posílat SMSky, tak tam si poznamenejte 900 1104 a pokud se rozhodnete poslat právě SMSku, tak napište nejdřív heslo Hradec velkými písmeny, potom mezeru a potom teprve text vašeho vzkazu. A ještě rychlý pohled do naší hudební nabídky. V ní je třeba skupina Elán, Robbie Williams, Václav Neckář, je tu taky Karel Gott, skupina Turbo nebo třeba Pokáč, nebo taky Petra Janů. Přejeme hezké páteční odpoledne a příjemný poslech.
0: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou padesátku. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

Už opět píšete do písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, už nás zásobujete svými vzkazy, tak co si přečteme jako první? Zahrajte prosím Denisám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům. I pro mě prosím písničku posílá Saša.

Jako další jste si z naší hudební nabídky vybrali Pokáče. Pro koho to bude? Pro Denisku Majerovou ze Svobody nad Úpou k svátku hodně zdraví, radosti a lásky přeje babička Dana.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

minutu po půl jedné další vzkaz od vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zahrajte prosím do Jičína pro všechny, kteří se podílejí na organizaci pohádkového festivalu. Moc jsme si to tam užili. Eva s rodinou z Mladé Boleslavy.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

12.38, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pojďme si připomenout, co všechno nás čeká o tomto víkendu. Bude to například vinobraní na Kuksu nebo vinobraní v Novém Městě nad Metují, v Ratibořicích v Babičině u dolí Dožínky. V Hradci Králové třeba v neděli Město na kolech. Na tuto akci jsme vás zvali už dnes dopoledne. Startuje se kolem 10:00 dopolední od plaveckého bazénu. No a teď už další vzkaz od vás. Písničku posílám pro Marušku do Letců. A rád bych popřál krásné víkendové dny. Děkuji, Dalibor.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Na řadě je další písnička od srdce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tentokrát to bude i s pozvánkou na další víkendovou akci. Dobrý den, zahrajte všem, kteří se zítra chystají navštívit místní výstavu zvířectva ve Smidarech. Zdraví Petr.

Skalici na Náchodsku začaly jiřinkové slavnosti a Muzeum Boženy Němcové zaplnili stovky, ale opravdu stovky jiřin z různých koutů České republiky. Jel se tam podívat taky náš reportér Václav Plecháček. Po 14. hodině se nám přihlásí do vysílání a řekne víc. Po 13. hodině nás čeká Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dnes bude mluvit o nechtěném hubnutí. No a my pomaličku už uzavíráme páteční polední písničky od srdce ještě dalším e-mailem, který dorazil. Dobrý den z Krkonoš, zahrajte prosím pěknou písničku naší Natálce k jejím krásným 18. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, pohody a spoustu zážitků. Ze srdce to přeje taťka, mamka a sestřičky Adélka a Lilinka. Máme tě rádi.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Královéhradecký kraj plánuje podpořit vzdělávání všeobecných sester. V Hořicích začala stavba nové cyklostezky. Prezident Petr Pavel příští týden navštíví Spojené státy. Čeká nás zataženo s teplotami kolem 18 stupňů. Je pátek 11. září. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Informovali o tom zástupci kraje. Poskytnutí dotace ještě projednají krajští zastupitelé v pondělí 14. září. V Hořicích na Jičínsku začali dělníci s výstavbou cyklostezky. Propojí město s místní částí Chvalina. Radnice za ní zaplatí zhruba 9 milionů korun. Část pokryje dotace z Královéhradeckého kraje.
4: Nová cyklostezka mezi Hořicemi a Chvalinou bude měřit 646 metrů. Má zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří dnes využívají silniční spojení, a zároveň také nabídnout pohodlnější trasu pro každodenní dojíždění i volnočasové aktivity. Stezka má sloužit nejen obyvatelům těchto obcí, ale také návštěvníkům a turistům, kteří do oblasti přijíždějí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodlo o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antália stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.
5: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců, a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
3: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy.
6: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3.
6: Počasí.
3: Čeká nás zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách kolem 12 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Zdržení očekávejte v centru Náchoda v ulici Pražská, kde v odpolední špičce housne provoz. Přejeme klidnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Takhle pro vás budeme vysílat právě naše vysílání. Tak vás zdravíme.
8: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
9: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí, a to takové, o které jsme nestáli.
8: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
9: No.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
10: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cejdlová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden vtípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček.
3: Ano.
2: Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani nasoukat. Blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, že to oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak a myslím si, že tak ty 4 a 5 kilo už to
3: jsi bude. Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, taky, podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7. Ne?
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda. A bohužel, my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity, nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cejdlová, teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, kosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá, kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty, takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: ho
2: hubí.
0: Chce zahubit. Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: veselého hnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne, čili těch příčin. My máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cejdhamové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naše telefonní

0: Linku a pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
1: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba, ano, o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak.
0: Ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky,
1: ano,
4: na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru 10.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: A
4: mám absese.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: sítlech. Aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stál stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. Přelouči otevřeli nový park, který je navržený pro lidi s demencí. Muž z Moravy se nakazil tetanem. Čeká nás zataženost s teplotami kolem 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Chce zjistit aktuální zvukovou zátěž a výsledky využít při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je v provozu od konce roku 2021. Stěny za 100 milionů korun u Svobodných dvorů silničáři postavili o dva roky později.
2: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Domov u Fontány v Přelouči otevřel nový park pro své klienty i veřejnost. Je bezbariérový a přizpůsobený hlavně lidem s demencí. Vede jim cesta ve tvaru osmičky, která má zabránit tomu, aby při procházce zabloudili. Součástí je také smyslová zahrada, jezírko a dětské hřiště. Park má být místem, kde se klienti domova budou potkávat s lidmi z okolí, říká ředitel Martin Švéřepa.
3: My si myslíme, že ty naši klienti jsou občané a obyvatelé tak jako každý jiný a když už se tak často nedostanou jako ven, mimo ten areál, tak přitáhnout tu komunitu sem za nima. Tak proto zde vznikly prvky, které by měly přivést děti ze škol, dětské hřiště, z retro prvky.
0: Pardubický kraj, který domov u Fontány zřizuje, zaplatil za úpravy parku téměř 24 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocnil ale po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti. Dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5krát. Sport. Fotbalisty Karviné čeká duel 8. kola šance Národní ligy. Vedoucí tým druhé nejvyšší soutěže nastoupí v 17 hodin na hřišti Třince. O hodinu později začnou zápasy Dukla Vlašim, Příbram Baník Ostrava B, Táborsko Kladno a Ústí nad Labem Jihlava.
1: Počasí.
0: Čeká nás zataženost s ojedinělými přeháňkami, večer bude částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách kolem 12 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V úseku Bohdašín Olešnice v Odických horách máme hlášenou nehodu autobusu. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkný pátek s Českým rozhlasem Hradec Králové je krátce po 14. hodině a v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách je naše reportérka Zuzana Boučková, s níž se za chvíli spojíme. Vezmeme vás také na Jiřinkové slavnosti do České Skalice. Podrobnosti k této tradiční akci nabídne asi ve 14:15 reportér Václav Plecháček a o 14:30 bude hostem ve studiu Miloš Bernard a seznámí nás s výstavou o četnicích majora biskupa, významného prvorepublikového četnického důstojníka viníka a účastníka odboje. Výstavu připravilo Muzeum paměti 20. století ve spolupráci s Muzeem Četnická stanice v Chlumci nad Cidlinou. A budeme pro vás mít další díl řidičské abecedy, jako každý den až do konce září. Zase poradíme, jak se na silnici chovat v situaci, ve které řidiči často chybují. Zůstaňte s námi. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My se vracíme v našem vysílání opět do Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v deštném v Orlických horách. Tam je naše reportérka Zuzana Boučková. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Tak jak to dopadlo, viděla jsi vzácný přírůstek do sbírky muzea na vlastní oči?
2: Ano, ano, vzácný poklad, barokní vázu z 18. století jsem viděla a je v mimořádně zachovalém stavu. Když jsem ji držela v ruce, tak jsem měla dost velký respekt, abych ji třeba nepustila. A preciznost malby a řemeslné zpracování dokazují na této váze, že tehdejší sklářská tvorba v tomto regionu patřila k absolutní evropské špičce. Muzeem mě provedl pan Vladimír Homolka, který je opravdu studna vědomostí a zajímavých příběhů z Orlických hor, takže se zde i kvůli jeho poutavému vyprávění rádi turisté zastavují.
1: A můžeš, Zuzano, trošku příběh té barokní vázy z 18. století a hlavně historii autorů přiblížit?
2: Můžu. Je to opravdu velmi vzácný klenot. Pochází z dílny významného rodu sklářských a porcelánových malířů z Kunštátu. Tradici čínské a takzvané švarclotové malby v regionu založil totiž Daniel Preissler a jeho syn Ignác Preissler pak tuto techniku černého švarclotu doplněného zlatem dovedl k vrcholu. Detailní kresba na váze zde v muzeu je dokonalá a jemná.
1: No, je to přírůstek pro muzeum v Deštném, asi významný, že?
2: Ano, obrovsky významný. Díla Daniela Ignáce Preisslerových jsou zastoupena v nejvýznamnějších světových institucích, jako je například Metropolitní muzeum v New Yorku nebo muzeum v Londýně. To, že se takto hodnotný kus podařilo získat do sbírek v Deštném, je pro regionální muzeum mimořádný úspěch.
1: Co bys doporučila posluchačům, kteří zvažují návštěvu Orlických hor teď aktuálně?
2: Myslím si, že návštěva muzea rozhodně stojí za to. Spojení historie regionálního sklářství s atmosférou Orlických hor nabízí skvělý tip na výlet. A co se týká skla a vázy, vidět zblízka exponát s takto významnou historickou hodnotou, tak to je opravdový zážitek.
1: Předpokládám, že Zuzka Boučková fotila, natáčela, takže ten zážitek budete mít i vy, až se podíváte na web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme Zuzaně Boučkové, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pěkné odpoledne páteční s Českým rozhlasem Hradec Králové a pozvánka. V České Skalici začaly jiřinkové slavnosti, prostory muzea Boženy Němcové zaplnily stovky jiřin z různých koutů České republiky, abychom tady byli přesnější. V Záhonech je zasazeno 670 hlíz, zhruba 80 druhů jiřin. Do České Skalice přijelo na slavnosti celkem 13 vystavovatelů. Květiny jsou naaranžované na čtyřech místech a ve zmíněných Záhonech. Podrobnosti zná můj kolega a známý milovník květin Václav Plech. Dobré odpoledne, vítám ve vysílání.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Vašku, jak to v muzeu a okolí teď vypadá?
1: Tak na místě v téhle chvíli už jsou všichni domluvení vystavovatelé, je to tady skutečně hodně barevné, převládá samozřejmě červená, žlutá, oranžová. Připomenu, že tou nejčastější barvou jiřin jsou oficiálně odstíny růžové barvy. Podle organizátorů dnes už přišlo 300 lidí, to je víc než obvykle. Velká část z těch návštěvníků obdivuje velkokvětou jiřinu s názvem Štajdler. Ta má v průměru mimořádných 30 cm, kdo by chtěl vidět, tak musí zamířit vlastně do věže a na tvrzi. A samozřejmě myslím si, že lidé, kteří přijdou, ať už dnes nebo v příštích dnech, tak se nudit nebudou.
0: Mohl bys připomenout, Vašku, proč jsou českoskalickými královnami květin právě ty jiřiny?
1: Určitě to je zajímavá věc. Jako první je, před 190 lety začali pěstovat místní duchovní jako něco exotického, co v našich končinách je opravdu vzácné. Jiřiny totiž pochází z Mexika a do Evropy byly přivezeny někdy kolem roku 1830 a teprve potom se rozšířily mezi místní pěstitele. K prestiži jiřinkových slavností přispívá i fakt, že je v minulosti navštívilo mnoho známých osobností, za všechny třeba Bedřich Smetana, Václav Kliment Klicpera a samozřejmě také rodačka z nedalekých Ratibořic Božena Němcová, která je navštívila už jako vdaná paní.
0: No a jaký je program letošních slavností v České Skalici?
1: Tak je to tak, že ta nejdůležitější část je samozřejmě ta samotná výstava, která je přístupná v prostorách muzea Boženy Němcové od do neděle, každý den od 9 do 17 hodin. Součástí je například interaktivní prezentace pro celou rodinu spojená s ochutnávkou medu, různé workshopy, kde se lidé můžou naučit třeba vyrábět svíčky z pravého včelího vosku nebo aranžovat jiřiny. Návštěvníci se můžou těšit také na originální historické mechanické hry anebo na vystoupení lidové muziky v neděli dopoledne. Nedělní odpoledne pak bude patřit promenádnímu koncertu JK bandu Pardubice.
0: Do České Skalice na jiřinkové slavnosti vás pozval reportér Václav Plecháček. Děkujeme, pěkný den.
1: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představím lekce Body and Mind.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je vedoucí muzea Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou Miloš Bernard. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: A vy nás seznámíte s výstavou Odboj v srdci protektorátu o Četnicích majora Biskupa, kterou připravilo Muzeum paměti 20. století, kde pracujete.
1: Přesně tak.
0: Ve spolupráci právě s vaším muzeem Četnická stanice v Chlumci nad Cidlinou, kterou zřizuje váš spolek. Nejdřív se ale prosím seznamme se samotnou osobností majora Jindřicha Biskupa. Stručně.
1: Major Biskup je obrovsky významná, zajímavá persona vlastně četnické služby, četnické

0: tady část pozůstalosti Jindřicha Biskupa, kterou našemu chlumeckému muzeu věnovala právě Jindřichova rodina. Máme tady část jeho vyznamenání.
1: Těch je hodně.
0: Těch je poměrně hodně, protože prošel první světovou válkou v řadách rakousko-uherského vojska, byl poměrně dosti dekorován. Stejně tak za první republiky si vysloužil několik vyznamenání. No a máme tady jeho fotografie, knihu, kterou vlastně sepsal pro potřeby četnických škol, a ve sbírce toho máme dalece, dalece víc. Stejně tak i u nás v Chlumci ve výstavě máme k němu speciální místo.
1: A vaše Muzeum paměti 20. století vydalo také ve sborníku, který jste sem přinesl, docela tak rozsáhlou stať nebo studii.
0: Je tomu tak. Studie právě věnovaná Jindřichu Biskupovi je i v ročence Muzea paměti 20. století z roku 2024. Je tam přibližně 30 stran povídání o jeho životě, o jeho kolezích, zvlášť o bojové činnosti, která byla zvlášť vázaná na Hradec Králové a okolí.
1: Tady působil v té době. No a výstava Odboj v srdci protektorátu četníci majora Biskupa je historický projekt, který právě, jak jste zmínil, chce připomenout nejen jeho osobnost, ale obecně zapojení československých četníků do protinacistického odboje. Tak z jakých pramenů jste čerpali, když jste výstavu chystali? Máte asi něco i v Chlumci v muzeu?
0: Máme toho poměrně hodně, nicméně té práce jsme na tom strávili dlouhá léta a původně jsme ani nečekali, co objevíme. Prošli jsme dostupné archiválie, povedlo se nám nakonec najít i potomky Jindřicha Biskupa. Hledali jsme přibližně 15 let, než se nám to povedlo nakonec tady s úspěchem. No a když jsme vlastně měli nachystanou studii do publikace, tak jsme zjistili, že pan biskup si sepsal kroniku. Vlastní vzpomínky, vlastní paměti. Tu jsme našli přibližně 2 týdny před odevzdáním studie do tisku. No a rodina nám ji zpřístupnila a my jsme ho nemuseli předělat celou studii, abychom zakomponovali právě ty autentické osobní vzpomínky pana biskupa. Opět, když se poštěstí, tak ty vzpomínky ho vyjdou knižně.
1: A bude z toho něco teda na té výstavě?
0: Určitě.
1: Nebo je?
0: Výstava je panelová, plus pokud je tam možnost, tak k tomu jsou ještě materiály trojrozměrné vystavené, třeba vyznamenání a další věci. Výstava vlastně zatím pobyla toliko v Praze, v Senátu, v muzeu policie. Chystáme vlastně její vystavení ještě v Železnici, kde se Jindřich Biskup narodil, kousek od Jičína, v Chlumci nad Cidlinou, kde vyrůstal. No a zároveň chystáme vlastně aktuálně její převoz do Užhorodu, protože Jindřich Biskup tam na počátku první republiky taktéž působil asi 2 roky jako velitel četnického oddělení.
1: Takže teď směřuje výstava do Užhorodu.
0: Výstava je zabalená, je připravená, chystáme ještě vlastně další záležitosti, aby to všechno mohlo projít, a počítáme, že během podzima se zjeví v Užhorodě.
1: No bezva. A když už vás tady máme, jak je to teď s muzeem Četnická stanice v Chlumci nad Cidlinou? Je po prázdninách, po sezóně, jak tam fungujete?
0: Máme po sezóně, prázdniny skončily, nicméně lidé nám stále píšou, volají, že by rádi viděli naše muzeum, a pokud jen trošičku můžeme, tak i muzeum rádi otevřeme i mimo sezónu. Chystáme ostatně i další akce, chystáme tematické procházky, chystáme přednášky a vlastně ten podzimní program bude dalece aktivnější než v minulých letech.
1: Takže odkaz na nějaký zdroj informací?
0: Facebookové stránky našeho muzea, stejně tak webové stránky, kde je vše potřebné.
1: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes byl Miloš Bernard, který pracuje v Muzeu paměti 20. století a je také vedoucí Muzea Četnická stanice v Chlumci nad Cidlinou. A děkujeme za pozvání do Muzea Četnická stanice, ale i za informace o té zajímavé spolupráci na výstavě o osobnosti majora Jindřicha Biskupa. No a budeme zvědaví toho 28. října.
0: Budeme mu držet palce.
1: Jestli z úst pana prezidenta, tedy z rukou pana prezidenta, rodina převezme vyznamenání. Držet palce i vám, ať to vyjde, když jste si s tím dali tolik práce. Děkujeme. Pěkný den.
0: Díky za pozvání.
1: Hezký den.

0: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdravíme v pátek odpoledne a máme pro vás další možnost, abyste si s námi připomněli pravidla silničního provozu, protože až do konce září každý den nabízíme v našem vysílání jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Tak si dnes povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A poslouchejte i zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

Kapela Jelen a Magdaléna a dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové v pátek 11. září. A právě dnes se bude konat večer v Hradecké galerii moderního umění Dernisáž letních výstav. Rozloučení se s výstavami Jana Pražana a Erika Sikory doplní komentované prohlídky a bar na terase, který bude přístupný po celý večer až do 22 hodin. Tam se můžete stylově loučit s létem a současně bude možnost také přivítat blížící se podzim, protože ve foaje galerie bude v 17 hodin dnes uvedena instalace Jiřího Valocha, která je součástí výstavního cyklu Konkrétní podzim. V 17.20 pak křest knížky Chatrný sto ve foaje galerie, v 18 hodin komentovaná prohlídka výstavy Navigace Narvala a v 18.30 komentovaná prohlídka výstavy v Bílé kostce. Zavítejte do Hradecké galerie moderního umění. Můžete kdykoliv během dnešního večera od 17 až do 22 hodin, buď na samotný program, anebo jenom třeba na drink nebo kávu na terase, vstup je zdarma.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: V Hradci Králové vzniká přes 100 nových družstevních bytů. Američané uctívají oběti teroristických útoků ze září roku 2001. Hradečtí hokejisté sehrají generálku na extraligu s německým Straubingem. Čeká nás zataženo s teplotami kolem 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. První lidé by se do nich mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Půlhektarový pozemek ve čtvrti Pouchov pro výstavbu nové rezidence prodala společnosti Coop Development za zhruba 46 milionů Hradecká radnice s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení, doplňuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
5: Úlohou města přitom není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat. A nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout.
4: Hradecká radnice zároveň sama pokračuje v přípravách družstevní výstavby ve čtvrti Kukleny. Ceny bytů by tam měly být asi o čtvrtinu nižší než v klasických developerských projektech. V Kopidlnu na Jičínsku dokončili dvě nová dětská hřiště. Zatímco v místní části Drahoras už ho děti využívají, v Pševsi se otevře v nejbližších dnech. Radnice za hřiště zaplatila téměř 500 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace. V Drahorazi navíc ještě na podzim vyroste společné ohniště a dělníci vysadí nové stromy. V americkém New Yorku zhruba před půl hodinou zahájili uctění obětí teroristických útoků z 11. září roku 2001. Teroristé tehdy unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra, třetí do ministerstva obrany a čtvrté se zřítilo po souboji pasažérů s radikálními islamisty v Pensylvánii. Při útocích zemřeli zhruba 3000 lidí. Další tisícovky zemřely na následky neštěstí. Američané uctili oběti útoku první minutou ticha a nyní čtou jména těch, kteří před 25 lety zemřeli. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji. Se svým návrhem ale neuspěla. Novela teď míří do Senátu. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k poslednímu přípravnému utkání před novou extraligovou sezónou. Za soupeře budou mít německý Straubing, který tým podle útočníka Patrika Miškáře velmi dobře otestuje.
6: Teď jsme měli další volno, tak doufám, že jsme všichni natěšení a připravíme se pořádně. Já myslím, že jsme s nimi hráli před 2 nebo 3 rokama. Víme, co nás čeká. Velmi kvalitní soupeř s tvrdým attackingem a určitě nás provize, myslím, dobře na tu extraligu. Počasí.
4: Čeká nás zataženo s ojedinělými přeháňkami. Večer bude částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách kolem 12 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na 99. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášenou nehodu. V tomto úseku projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je pátek odpoledne po 15. hodině. O projektu Vzkříšené varhany Královéhradeckého kraje bude v našem odpoledním vysílání mluvit jeho autor Jakub Hrubý. A v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let, a tak vám nabídneme vůbec nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování vás posluchačů. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. A co to bude, to se za chvíli dozvíte. Radio Bazar po půl čtvrté. Možnost pro vás, kteří chcete v našem vysílání inzerovat. Hezký poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Je pátek, víkend je za dveřmi a v našem kraji se zase bude konat několik zajímavých akcí. O některých už jsme vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové informovali a další třeba na sobotu. Festival Bezdomova se zítra otevře na Kavčím plácku v Hradci Králové, nabídne hudbu, módní přehlídku nebo program pro děti. Je to prostor pro setkávání lidí, kteří se v běžném životě možná nikdy nepotkají. Festival ukazuje, že lidé bezdomova nejsou jenom někdo na ulici, že jsou to lidé se svými příběhy, talenty, radostmi, starostmi a právě možnost se s nimi potkat jinak než prostřednictvím předsudků je tím nejdůležitějším, co tento festival přináší. Dožínky v Ratibořicích Babičině údolí můžete oslavit zítra od 10 do 16 hodin přímo na prostranství u sousoší babičky s dětmi. Tam na vás bude čekat bohatý program opřený o tradice našich předků, obohacený o několik novinek. Bude tam lidová muzika a tance, dobré jídlo a pití, dožínkové tradice. No a stejně jako loni bude tahounem programu národopisný soubor Podskalák z Troubska, který za doprovodu cymbálové muziky Drozdi předvede ukázky lidových tradic, tanců a písní. A loučení s létem mají na zítra v plánu v Dobrušce od 13 do 17 hodin. Je to akce pořádaná každý rok v rámci Dnů evropského dědictví a mimo jiné po celý den budou například všechny expozice vlastivědného muzea otevřeny zdarma. No a jinak je tu web Českého rozhlasu Hradec Králové, kde tipů na víkend najdete ještě mnohem víc. No.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Královéhradecký kraj je jediným krajem, který má zřízen speciální dotační program na záchranu historických varhan. O projektu Vzkříšené varhany Královéhradeckého kraje teď bude v našem odpoledním vysílání mluvit jeho autor Jakub Hrubý. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Ten ojedinělý program našeho kraje obnova historických varhan nemá období v republice a vy spolu s varhaníkem Václavem Uhlířem, garantem toho projektu, vy jste sestavili takovou databázi nástrojů v našem regionu, těch varhan, kolik jich je a kolik z nich už se vám podařilo za ta léta vrátit zpátky do života?
1: Tak v rámci vlastně Královéhradeckého regionu, myslím, že Václav Uhlíř říkal, že je nějakých 250 nástrojů, které se pomaličku a pomaličku díky tomuto programu opravují. Je taková pomoc, poloviční pomoc vlastně z toho Hradeckého kraje těm majitelům, buď církvi nebo obcím, které na tom spolu kooperují a v nějakých etapách se vlastně podařilo k dnešnímu dni zrenovovat 60 nástrojů nebo zachránit 60 nástrojů. Asi 4 jsou stále ještě v běhu.
0: Člověk, který nemá informace tady o tom, nebo se o to příliš nezajímá, si asi řekne, tolik jich tady máme?
1: No tak co kostel, to varhany, to tak většinou bývá a těch obcí máme hodně v Královéhradeckém kraji, protože ta vlastně diecéze Královéhradecká je daleko větší, že jo, ta ještě zasahuje do Pardubického kraje, částečně do Libereckého, ale my jsme vyloženě se soustředíme na ten Královéhradecký kraj, protože to je ta příslušnost.
0: Možná bychom měli říct, kolik let už tuhle práci děláte?
1: Tuhle tu práci my děláme letos 7. rokem a vlastně jsem ji vymyslel v době, kdy přišel ten zvláštní covid, tak jsme si říkali s tím Václavem, že by bylo hezký taky prezentovat něco uměleckého, když už ten kraj sype peníze do takovéhle hezké záležitosti a moc se o tom neví, takže by to bylo dobré odprezentovat, ukázat to, hlavně to uložit pro příští generace a myslím, že se nám to úspěšně daří. Odprezentovali jsme 60 nástrojů.
0: 60 nástrojů, to je zajímavé, že vy jste se do toho s takovou vervou pustil jako pěvec.
1: No jo.
0: Nejste varhaník, jste pěvec.
1: Tak varhaník jsem taky maličko, když jsem byl ještě mlad, když mě bylo 15, 16, 17, tak jsem studoval dokonce tady u pana strejce starého na varhany.
0: Takže tam by mohlo být to vysvětlení, máte rád ten nástroj.
1: Ano, ano, a můj otec je amatérský varhaník, který působil na Broumovsku, takže jsem to měl vlastně přímo daný, že to musím dělat, ale naštěstí jsem z toho utekl a věnoval jsem se zpěvu, který mě po 20 letech změnil, že dělám manažerskou činnost a jsem za to rád.
0: No, ale ty varhany vám leží v srdci, to je vidět.
1: Jo, jasně, tak je to krásný.
0: A to je nástroj specifický a využívá se nejen teda k církevním účelům, ale varhany je čím dál víc z něj při koncertech a festivalech vážné hudby. A to je také zajímavé, že v našem kraji je opravdu hodně těch festivalů.
1: Působí tady hodně festivalů. Dokonce i jeden můj takový veliký zde působí a má, musím říct, velký ohlas. Já jsem vlastně tento týden dokončil Dvořáku festival, který se zakončoval v Praze a ty pražské koncerty se snažím jako dělat jako varhaní, ukázat prostě lidem na nějak periferích, na nějakých menších, méně významných místech a ty kostely byly všechny narvaný. Prostě. Takže zajímavá doba, jo, zajímavá doba, ač to vypadalo, že se to potom covidu nějako nepovede, tak letos to teda bylo úplně skvělý.
0: Že varhany táhnou. Varhany táhnou. Takže 7. ročník festivalu Vzkříšené varhany, který začne zítra, má taky krásný program a na ten byste především chtěl dneska pozvat naše posluchače, protože se to týká krásných nástrojů v našem kraji.
1: Moc rád, tak zítra začneme v Adržbachu. Adržbach vlastně v loňském nebo letošním roce získal tento kostel s převedením od církve, takže se stali vlastně majiteli a s velkou vizí, že se o ní začnou starat a začne se tam dít věci, tak tam je takový velice intenzivní a skvělý pan místostarosta, kterému jsem stále říkal, tak oprav ty varhany, to bude stát pár peněz a budete zasmít něco zajímavého. Tak jsme se s Václavem Uhlířem tam byli vlastně natáčet někdy v srpnu a k varhany zněly. A dokonce tam byla jedna paní a ta říkala, že ty varhany slyšela naposledy v roce 1956.
0: V kostele Povýšení svatého Kříže zítra v 17 hodin.
1: Přesně
0: bude
1: tak.
0: Koncert. Tímto začne festival Vzkříšené varhany. Pak tady vidím kostel v Miletíně, Zvěstování Páně.
1: Ano, 19. To bude vlastně za týden potom. Tam snad se povede všecko v termínu dát. Maličko je tam ve skluzu pan varhanář, ale doufejme, že to všecko dobře dopadne. Krásné místo.
0: Miletín Neratov, no tak to je
1: Neratov, to je další
0: kultovní.
1: Taková záležitost. Ano, tam vlastně jsou varhany, které byly původně v Karolínu a tam v Karolínu byly postaveny nové a nějakými procesy, zaplať pán Bůh, pozitivními se dostali až do Neratova a myslím si, že to je velký dar pro Neratov.
0: 26. září,
1: ano.
0: 17 hodin. A další koncert v Jaroměři Josefově, to je ten veliký kostel na Nebevzetí Páně.
1: Ano, tam jsem snad slyšel, nebo se dočetl někde, že se vejde asi 3 až 4 tisíce stojících vojáků.
0: Vojáků. Nevím, kolik sedících posluchačů, ale každopádně v úterý 29. září v 19 hodin to bude příležitost pro lidi z Jaroměře a okolí přijít si poslechnout koncert. A Černilov 1. října.
1: 1. října.
0: V Obřadní síni, ale.
1: Úplně nové nádherné varhany.
0: Úplně nové.
1: Úplně nové nádherné varhany. Od pana varhanáře tady z Králík a tam, takže jako úplně skvělá, nádherná práce a taky velmi obdivuhodný čin od té obce, že vlastně do toho šli a nechali si postavit tak vzácný, zvukově nádherný malebný nástroj.
0: Protože to není běžné, že se dneska pořizují nové varhany. A Nový Hradec Králové, kostel svatého Jana Křtitele, neboli na zámečku, se tam říká v neděli 11. října.
1: Tak to pro mě bylo taky veliké překvapení. Hodin. Ač Hradec znám, myslím, velice dobře, tak toto místo mě minulo. A ten kostel je sám o sobě architektonicky velice krásný, není moc obrovský, veliký, ale je vymazlený, je opravený, no a ty varhany, to je úplný skvost teda.
0: Tím to končí festival Skříšené varhany, jeho 7. ročník. No je to nádherný program. Tak celý ho najdou zájemci se všemi podrobnostmi, kdo bude vystupovat a co se bude hrát na webu festivalu, protože má svůj web Skříšené varhany. A pozvat vás přišel autor projektu a operní pěvec, nebo tedy pěvec, řekněme to takhle, Jakub Hrubý, a ještě se hlásí o slovo.
1: Já se hlásím o slovo. Nám se podařilo s Václavem Uhlířem těchto 7 ročníků zaznamenat na 3 CD, 2 byly již vydány a letos v Neratově bude vlastně takové posvěcení toho CDčka, a takže jsme to shrnuli, tu naši 7letou práci, do 3 krásných autorských hezkých CDček, takže jsou k dispozici.
0: Tak věřím, že do budoucna těch ročníků varhanního festivalu bude ještě tolik, že to vydá ještě na mnoho CDček. A děkujeme vám za pozvání. Krásný den, ať se vám vaše práce daří.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Muž mnoha profesí a talentů Miloň Čepelka z Pohoří u Opočna oslaví na konci září 90. narozeniny. Připomeňme si jeho bohatý život ve výběru pořadů Desky pásky vzpomínky v obvyklý čas každý zářijový pátek po 18. hodině. Těšte se na setkání s cimrmanologem, textařem, básníkem a dobrým člověkem Miloněm Čepelkou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Letos je už 10. pochoutkový rok. U příležitosti toho výročí s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a jejich recepty připomínáme každý týden. Nedělají je ale oni. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota a naši profesionální kolegové. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od paní Kamily Jelínkové z Čáslavy. Nejlepší recept roku 2025, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci. Ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný, až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Nejen ona je určitě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy povíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Recept najdete už teď třeba na Facebooku nebo Instagramu, později bude na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Je tady páteční Radio Bazar, tak na telefonní číslo, které jste slyšeli, můžete zavolat a svěřit nám svůj inzerát. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré budíky, nejdoucí, hodinky na ruku, kapesní hodinky a starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
1: Pěkný víkend, nashledanou. Pán vykupuje budíky, hodinky, náramkové, kapesní nebo starou bižuterii na číslo 607 542 652. Můžete nabídnout a dobré odpoledne. Váš inzerát, prosím.
3: Dobrý den, prodám kachlový sporák, plotinka je 50x90 cm a je to na telefon 728 950 310 a je to Dobruška. Děkuji.
1: Ano, pěkný den, naslyšenou. V Dobrušce, jak má ní kachlový sporák, 728 950 310 je telefonní číslo na pána. Dobrý den, prosím, můžete inzerovat.
4: Dobrý den, moc vás zdravím, hezké odpoledne. Děkuji. Nabízím k památkovým účelům 200 litrový sud 45 let starého hašeného kusového vápna uloženého ve sklepě, čemu by byla dohodou. A ještě řetízkový kladkostroj na zvedání těžkých věcí. Cena asi taky dohodou. A bylo by to na Holicko, to je 731 589 248.
1: Pěkný den, nashledanou. Tak, 200-litrový sud vápna starého, několik desítek let uloženého ve sklepě, je to tady ještě jako historický artefakt, nikdo nenabízel. A pak ještě řetízkový kladkostroj na zvedání těžkých věcí na Holicku. Číslo je 731 589 248. Dobré odpoledne, můžete inzerovat v Radiobazaru.
5: No, dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych chtěla prodat kruhadlo na zelí. Je to normálně takové dřevěné kruhadlo s pojízdným šuplíkem, asi za 200 korun je zachovalé. Je to dřevěné, teď je doba krouhání zelí. Má to 67 x 19 cm. Tři nerezové nože. A je to na číslo 732 714 608 Usmířic.
1: Zdravíme vás, hezký víkend, naslyšenou.
5: Děkuji, nashledanou.
1: Kruhadlo na zelí za 200 dřevěné s nerezovými noži u Smiřic 732 714 608. Radio Bazar pokračuje další nabídkou. Dobré odpoledne, můžete? Radio Bazar, dobré odpoledne, slyšíte mě?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Česká Skalice a já bych měl na prodej dlažbu, anebo i dohodou samozřejmě, a klese na ptactvo a je to na číslo telefonu 731 347 275. Děkuji a pěkný den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Zbytek dlažby a klece na ptactvo v České Skalici. 731 347 275. Dobré odpoledne, můžete také inzerovat, vítejte.
7: Dobrý den, já si jenom sluním rádio. Tak, já bych měl prodej plynový grill na kolečkách ve velmi dobrém stavu, málo používaný. Potom dvě kola Favorit Retro, podstavce litinový ze šicích strojů, vhodný na dekoraci na nějaký třeba stůl nebo něco takového, a příslušenství k autogénu. Plus šicí stroj Veritas kufříkový. A bylo by to na čísle 737 366 048.
1: Ano.
7: Děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Plynový grill v dobrém stavu, kola Favorit 2. Podstavce pod šicí stroje Veritas šicí stroj nebo příslušenství k autogénu na 737 366 048. A ještě jeden inzerát. Dobré odpoledne.
8: Přeju krásné odpoledne, tady posluchač Roman, já bych měl poptávku gramofonové desky, videokazety, popřípadně kdyby měl doma někdo hysvěz od Sony a knihy, kdyby někdo rušil knihovnu, dětské časopisy ABčka a bylo by to vše na telefonním čísle 37 00 78 04. Děkuju moc.
1: Také děkujeme a hezký den, naslyšenou. Tak to je poptávka černé desky nebo LPčka, teda videokazety, knížky, časopisy dětské a podobně. Můžete nabídnout na číslo 37 00 78 04. A Radiobazar bude pokračovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pondělí odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

Honza Kalousek, Řeka v plamenech a ještě jednu takovou rockovou baladu klasickou si dáme v podání kapely Scorpions a pak už bude 16 hodin. Uslyšíte další zprávy a po nich přijde na řadu Humoriáda. No a z Romana Judalová vám od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje příjemnou zábavu po 16. hodině s Martinem Dejdarem jako hostem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecký kraj plánuje podpořit vzdělávání všeobecných sester. Začíná týden osobností mikroregionu rodný kraj Františka Kupky. V Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Informovali o tom zástupci kraje. Poskytnutí dotace ještě projednají krajští zastupitelé v pondělí 14. září. V Opočně na Rychnovsku dnes začíná týden osobností mikroregionu rodný kraj Františka Kupky. První akcí bude od 18 hodin v Kodymově národním domě Šanzonárium věnované Miloni Čepelkovi. V dalších dnech program připomene také Františka Kupku, Luboše Sluku a Alojze Béra.
2: Týden osobností je společným projektem Dobrušky a Opočna. V sobotu nabídne v Dobrušce například komentovanou prohlídku naučné stezky Františka Kupky. V Opočně pak program věnovaný Kupkovi a jeho působení v československých legiích. Součástí týdne budou také dva křty společné publikace Proměny Dobrušky a Opočna. V úterý v Dobrušce a ve středu v Opočně. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc více než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michaela Němečková.
3: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
0: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc více než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, jen dva dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. Oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na půl žerdi. Sport. Kapitán českého tenisového Davis Cupového týmu Tomáš Berdych změnil týden před domácím zápasem se Spojenými státy americkými nominaci. Do reprezentačního výběru povolal deblového specialistu Adama Pavláska místo dříve nominovaného Tomáše Macháče. Počasí. Zítra nás čeká většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vyhlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zdržení očekávejte v Hradci Králové na Gočárově třídě, kde v odpolední špičce housne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
5: Já tě zdravím, Patriku Rozehnale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
4: Já totiž
5: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc, anebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
4: ano.
5: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, A říkám, tak to je skvělý, to je skvělý. Tak ale žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, humoriáda. A do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul. A do toho odvrčí, vy jste pích, co jste? A já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů. Takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Humoriáda.

0: Začínáme s Muriádou, s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme
1: dneska. Ne, ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží Marie Retrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Prajs, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání. Takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíksi jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajs. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Prajzem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na Žofíně.
0: Pražský Žofíně. Písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné z nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Prajs tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutně. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý, a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpuce na náměstí.
0: Podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby, nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se mnou ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně,
0: no.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji, říkám, já nevím vůbec, s Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete?
1: Proti, no,
0: trapasy, anebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Zo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem žil na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a
4: děkuju.
7: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak děkuju. To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni. Všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme. Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
4: Děkujeme.
3: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zouňa a Čmaňa.
9: Děkujeme. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
10: No.
9: Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Prosím vás, vy, jo,
9: no,
10: vy, jo,
9: no,
10: vy, že máte zácpu, vy, jo.
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no,
9: aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalý.
10: Tak vám to říkám já,
9: jo,
10: který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě,
10: no,
9: že byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo, od 20 let,
9: jo,
10: to jsem dostal první mrtvici. přejdem na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: Hejte, to se furt vytahujete, jo?
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo?
10: No, prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím, to vám tak věřím.
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
10: no.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
9: no.
10: Začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo a začali místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy. A přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsi možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou bejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, my myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmahle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
9: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože ta tam je já vášení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: To mi to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, když si poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Z humory a jdou dál, postoupíme k jaké ukázce, o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím,
1: koho, hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře. Dobrá,
1: zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde
4: Dobrý
1: Akáčku.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hynku.
6: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
5: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se těším na toho Luďka, člověče.
1: No tak
5: dobře, tak příště.
1: Jede prý se
7: zatím. Hrete sem a víte vy. Víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo, jo.
7: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětko. No,
7: to mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiš.
7: No.
9: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
7: No ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, vy jste bezcitné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani...
8: Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
7: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
7: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
8: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? Copak nevíte, že bez na

0: případy posílají umírat do rodinného kroužku.
1: No ty si teď nehnout umírat do rodinného kroužku, a nejste do tramvaje.
0: Jo.
1: Tady, potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já.
2: Ježišmarja.
1: Pojďte, my už musíme vystupovat.
2: No a to jsme si pošmákli.
1: No
2: jo. Kam to jedeme?
1: No do Hodkoviček, ty blbene.
3: Humoriáda.
4: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
5: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 18. letech, v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haničené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral Sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
4: Ano.
5: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
4: Jo?
5: Takže Jirka byl mladý, takový brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
4: No tak.
5: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
4: To o něm říká hodně
5: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
4: ano.
5: Aby si byl schopen
4: to tempo zvládnout,
5: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na Ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
4: Rychle všechno.
5: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
4: No ano, to nebylo týdny. Jako,
5: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
4: A dneska se to všechno prostě udělá ten
5: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrdlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo,
4: ale jsi rád, že poznal no, tu práci toho Jirky Adamce.
5: No to skvělý.
4: Protože ti to dnes pomáhá.
5: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit něco hezkýho.
4: Třeba Věru Martinovou.
5: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
4: Ne, tohle vidí nedám.
5: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zvyknu teď se hodně. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předmět Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod, třeba ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prostě banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To,
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: To se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete nevím. Hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem tam nechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A sedne to ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchá jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 8.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlukavým, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať prča. Se vejde, musíte teď říct, Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. Prvý den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se mnou musí sejít, je toho plný, že okamžitě a zítra tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
7: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
8: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takhle už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu, byl.
9: Tak jsem sundal
8: ty kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz dostal mě, odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecat? No, ono se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkat.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. Ministr obrany Zuna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nikdy nezapomenou oběti teroristických útoků ze září roku 2001. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Chce zjistit aktuální zvukovou zátěž a výsledky využít při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je v provozu od konce roku 2021. Stěny za 100 milionů korun u Svobodných dvorů silničáři postavili o 2 roky později.
3: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Cyklisté v Albrechticích nad Odlicí na Rychnovsku můžou využít novou nabíjecí stanici na fotbalovém hřišti. Kromě nabíjení elektrokol nabízí také kompresor, základní sadu nářadí a nabíječku na telefon. Obec za její pořízení zaplatila zhruba 80 tisíc korun. Stanice má podle vedení Albrechtic nad Odlicí usnadnit cyklistům zastávku v obci a zároveň podpořit cykloturistiku. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
4: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to. Je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
2: Několika minutami ticha si Američané připomínají oběti teroristického útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě čtou také jména obětí. K památníku přišli viceprezident J.D. Vance, všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zohran Mamdani. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem u Pentagonu. Podle něj Spojené státy události 11. září nikdy nezapomenou. Zdůraznil zároveň, že Írán nikdy nezíská atomovou zbraň.
0: Sport.
2: Kapitánka ženského týmu Barbora Strýcová doplnila nominaci tenistek na finále poháru Billie Jean Kingové. Společně s Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou, Marií Bouskovou a Kateřinou Siniakovou se turnaje zúčastní Sára Bejlek.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6, na horách kolem 5 stupňů. Zítra nás čeká většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Trutnově očekávejte zdržení v ulici Polská, kde v odpolední špičce houstne provoz. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Pátek 11. září po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rodiče dětí s pohybovým handicapem mají v Česku složitější situaci při výběru školy pro své potomky. Z běžně dostupných zdrojů není jasné, které školy jsou bezbariérové a rodiče neví, jestli se jejich dítě na výuku vůbec dostane. Tomuto tématu se za chvíli budeme věnovat. Na počasí se zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka. S Kateřinou Toholovou si o festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Metují povídal v našem ranním vysílání Jakub Schmidt. Část rozhovoru za chvíli uslyšíte. Výstavu Odboj v srdci protektorátu o četnicích majora biskupa nám dnes v odpolední vysílání představil Miloš Bernard, vedoucí muzea četnické stanice Chlumec nad Cidlinou. Tak také důležité věci uslyšíte v této hodině. A v neděli se pojede legendární a tradiční Velká cena Hradce Králové, ale nepůjde jenom o neděli. Celý cyklistický víkend si můžete užít a více nám o tom poví ředitel závodu Ondřej Rybín.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn zpráv připravila a ve studiu je Karolína Davidová. V Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. Více uslyšíte v dalších zprávách. V Hořicích na Jičínsku začali dělníci s výstavbou cyklostezky. Propojí město s místní částí Chvalina. Radnice za ní zaplatí zhruba 9 milionů korun. Část pokryje dotace z Královéhradeckého kraje. Dělníci v Lázních Bohdaneč pokračují v opravách památkově chráněné hřbitovní brány se zvonicí. Na jaře jí vyměnili šindelovou střechu za novou. Teď se zaměřují na obnovu fasády, dřevěných konstrukcí, dveří a kování. Hotovo by mělo být na konci října. V městské knihovně Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou začala výstava Cesta za duševní pohodou. Výstava má podle organizátorů ze Spolku pro duševní zdraví Jakalus pomoci bořit mýty a předsudky spojené s duševním zdravím. Potrvá do 19. října. Kopidlno na Jičínsku dokončilo dvě nová dětská hřiště. Zatímco v místní části Drahoras už ho děti využívají, vše vsi se otevře v nejbližších dnech. Radnice za hřiště zaplatila téměř 500 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace. A hokejisté Hradce Králové nastoupili přesně v 17 hodin k poslednímu přípravnému utkání před novou extraligovou sezónou. Za soupeře mají německý Straubing.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Česku chybí databáze bezbariérových škol. Rodiče dětí s handicapem tak jsou ve složité situaci. Nemůžou vybírat školy jen podle zaměření nebo kvality výuky. Celostátní iniciativa Výtahy do škol proto začala mapovat bezbariérovost školních budov v Česku. Pomáhají v tom i samotní rodiče. Podrobnosti doplní reportérka Jana Házová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak v databázi na webu Výtahy do škol.cz je v tuto chvíli vyplnilo okolo 600 škol z celé České republiky. Dosavadní výsledky ale ukazují, že formulář vyplňují převážně ta zařízení, která už bezbariérová jsou. To potvrzují data z Královéhradeckého kraje. V systému jsou údaje jenom od 29 škol a z nich je naprostá většina plně nebo částečně bezbariérová. Jde ale jenom o velmi malý vzorek z několika stovek škol v regionu. Centrální přehled chybí také státu. Samotné ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury přesná data nemá a celostátní průzkum teprve připravuje. Problém je i v tom, že pod pojmem bezbariérová škola si každý představí něco jiného. Pro rodiče je tak často složité zjišťovat, jestli se dítě dostane do všech pater a nebo má k dispozici upravenou toaletu.
0: Proč je to takový problém získat kompletní data od všech škol? Školy nemají povinnost ty informace o své přístupnosti nějak poskytovat?
1: Tak plošnou povinnost nemají. U nově postavených škol je situace jasná. Tam bezbariérovost vyžadují stavební předpisy už od roku 2001. U starších budov se ale úpravy často řeší až ve chvíli, kdy do školy reálně nastoupí dítě s tělesným postižením. Autoři projektu původně chtěli, aby dotazníky vyplňovali přímo ředitelé. Ti k tomu ale mnohdy nemají motivaci. Podle zástupců iniciativy třeba proto, že děti s handicapem přijímat nechtějí. Právě proto může dotazník na webu Výtahy do škol.cz vyplnit každý, včetně samotných rodičů. To vyplnění samotné zabere zhruba 2 minuty.
0: Sběr dat, tak to je jedna věc, ale samotné stavební úpravy a potom stavba těch výtahů, to je druhá věc. Jak se daří školy upravovat v tomto smyslu?
1: Ministerstvo školství odkazuje především na zřizovatele, tedy obce a kraje, které za stav budov odpovídají. Samotné ministerstvo na odstraňování bariér vyčleňuje 10 milionů korun ročně a od roku 2021 přispělo na 33 skoro lezů. Využít je možné také evropské dotace.
0: Zjistila reportérka Jana Házová. Děkujeme za informace. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou, hezký večer.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Je pátek 11. září a před námi je víkend a zeptáme se meteorologa Jaroslava Tučka, jaký bude. Můžeme klidně začít už teď, v pátek na večer. Dobrý den.
2: Dobrý večer. No tak ten večer začíná tím, čím jsme si prošli celý den, to znamená zataženou oblohou. Nicméně v průběhu večera ta oblačnost bude ubývat a měli bychom mít v začátku noci polojasno až skoro jasno. Nicméně v noci potom zase oblačnost přibyde a v té druhé půlce bude většinou oblačno. 9 až 6 stupňů budou zítřejší minimální teploty. Na Broumovsku tam ty teploty se budou pohybovat kolem 3 stupňů. Vítr jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: No. 3 stupně nad ránem, to jsme dlouho neslyšeli, takže podzim klepe na dveře.
2: No, úplně to nebude, protože zítřejší den bude takový jako vymalovaný trošičku. Hodně sluníčka, polojasno až oblačno, žádné srážky. No a ty teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů Celsia, takže to teplo se tady objeví v průběhu dne. Na horách 13 až 16 a vítr slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Sobota bude krásná a v neděli?
2: Neděle začneme zmenšenou oblačností, polojasno až jasno, to by mělo být takhle vypadat hlavně v noci, ale v průběhu noci a nad ránem bude přibývat oblačnost od severozápadu, no a během dne tím pádem bude oblačno až zataženo. Později odpoledne od severozápadu se nad naše území nasune déšť, minimální teploty 12 až 8 stupňů Celsia, maximální 17 až 21 a vítr slabý od západu až jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Říká meteorolog Jaroslav Tuček, děkujeme, příjemný zbytek služby a zdravíme vás do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Vaříme s Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Yeah.

0: besedy, ale hlavní pochopitelně budou především soutěžní snímky. A kolik jich bude?
1: 12 soutěžních snímků a v hlavních projekcích i mimořádně 2 nesoutěžní.
2: Já myslel 13, že jich bude.
1: 12 soutěžních a 14 vlastně v té hlavní projekci budeme pouštět. To je taková novinka. My jsme si přichystali novinku na letošní ročník a ta jedna je ta, že na zahájení bude film úplně nový, úplně čerstvý. Nebude sice soutěžní, to je přání tvůrců, ale bude to úplně horká novinka, která vážně do kin půjde až v říjnu.
2: Takže teď v neděli 13. Tak. Začnete filmem, můžeme říct Šipkaři teda.
1: Je to tak, není to tajné.
2: A můžeme Šipkaře malinko představit, co to je teda za film, kdo ho natočil?
1: Můžeme. Pan Jakub Machala, který ho natočil a zároveň se podílel na scénáři, který dělal i známý herec, tvůrce Dano Dangle, tak ty k nám právě přijedou. Je to film o šipkařích, klasické šipky, jaké známe z různých hospod, ale to není jenom hospodský sport, to je to docela jako drama. A právě o tom to bude a více se dozvíme až na tom velkém plátně, protože ani já, ani naše odborná porota ten film ještě neměla šanci vidět.
2: Kdo bude letos v té porotě? Je stejná jako v těch minulých ročnících?
1: Porota je stejná jako v minulých ročnících a jsme za to rádi, protože je to velice sehraný tým a každý odborník na to svoje téma, každý nám ručí za tu svoji jakoby aprobaci, dejme tomu. Tak možná jmenovitě Zdeněk Zelenka, Ondra Kepka, Kamča Špráchová, Věra Míšková, Jana Podskalská, je tam taky Petr Beňa, já bych mohla vyjmenovat ty profese, byli bychom tady dlouho, ale jsou to odborníci jak na téma filmu jako takových, tak režie, scénáře, hudby, kamery a tak.
2: Kdo vlastně vybírá ty filmy?
1: Filmy se nám, a to jsme rádi, sami hlásí, akorát je jich opravdu víc než těch 12 za ten rok, možná i pokud vnímáte kinařinu, tak víte, že těch komedií je u nás mnoho a to jsme za to rádi, tak potom sedíme s odbornou porotou a ty říkají, hele, tohle jo, to už jsme třeba viděli, tak sedíme u kulatého stolu a řešíme, který film pustíme dál do soutěže.
2: Tak můžeme ještě říct, jaké filmy třeba uvidíme, jaké budou tedy, které filmy budou soutěžit letos?
1: Soutěžní filmy, tak je to například Milion, 6 gramů, ten se mimochodem natáčel ve východočeském regionu. Někdo to rád v Plzni, tak to jiný region. Po večerce Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, 5 švestek, Přání k narozeninám Křtiny, to je druhý díl Přání k narozeninám, Bardotky, no a poslední soutěžní je Poberta, ale pozor, není to závěrečný film?
2: Ten závěrečný všichni dobře známe. My ho vidíme vlastně každý rok na Vánoce.
1: Máte pravdu, Jakube, je to každý rok na Vánoce, ale my ho máme z 35. To je taková ta stará promítačka. Nicméně uvidíte film na velkém plátně a troufám si říct, že tak, jak jste ho v životě neviděli.
2: Takže to je film Pupendo?
1: Je to film Pupendo. Myslím si, že to bude unikátní zážitek a spojený i s tím, že se vlastně při tom promítání, respektive před ním, budou předávat všechny ceny odborné poroty, divácké ceny i cena pořadatelů.
0: A s Kateřinou Toholovou si o festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Metují povídal Jakub Schmidt. Jestli chcete vědět víc, všechno najdete na našich webových stránkách a připomínám, že festival začne už v neděli, tuto neděli, a Český rozhlas Hradec Králové samozřejmě zase bude u toho. A to nejen v neděli, ale po celý příští týden. Vždycky po 15. hodině vám budeme v našem vysílání nabízet aktuální festivalové minuty.
3: Den v kraji.

0: Jak jste dnes slyšeli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, Muzeum Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s Muzeem paměti 20. století připravili výstavu s názvem Odboj v srdci protektorátu o četnicích majora Biskupa. No a výstavu nám přišel představit a o jejím vzniku mluvil Miloš Bernard. A také nám pověděl a krátce nám vysvětlil, kdo byl major Jindřich Biskup a seznámil nás s touto významnou osobností.
1: Major Biskup je obrovský významná, zajímavá persona četnického odboje. Udělal poměrně velkou kariéru četnického sboru a za války se zapojil do odboje. Toho vysloveně stálo svobodu a stálo to potom i celou další kariéru. Každopádně je to obrovská persona, která je dosud nedoceněná.
0: Vy se snažíte o to, aby se to změnilo?
1: Podali jsme žádost o vyznamenání pana majora plus jeho kolegy, který za odboj zaplatil přímo i životem, a uvidíme, jak dopadne žádost o státní vyznamenání a třeba 28. října jméno Biskup ještě uslyšíme.
0: Tak, to je jedna věc. Další věc je, že bádáte v tom smyslu. Přinesl jste sem také spoustu sbírkových předmětů.
1: Mám tady část pozůstalosti Jindřicha Biskupa, kterou našemu chlumeckému muzeu věnovala právě Jindřichova rodina. No a máme tady jeho fotografie, knihu, kterou vlastně sepsal pro potřeby četnických škol, a ve sbírce toho máme dalece, dalece víc. Stejně tak i u nás v Chlumci ve výstavě máme k němu speciální místo.
0: No a výstava Odboj v srdci protektorátu četnici majora Biskupa je historický projekt, který právě, jak jste zmínil, chce připomenout nejen jeho osobnost, ale obecně zapojení československých četníků do protinacistického odboje. Tak z jakých pramenů jste čerpali, když jste výstavu chystali? Máte asi něco i v Chlumci v muzeu?
1: Máme toho poměrně hodně, nicméně té práce jsme na tom strávili dlouhá léta a původně jsme ani nečekali, co objevíme. Prošli jsme dostupné archiválie, povedlo se nám nakonec najít i potomky Jindřicha Biskupa. Hledali jsme přibližně 15 let, než se nám to povedlo nakonec tady s úspěchem. No a když jsme vlastně měli nachystanou studii do publikace, tak jsme zjistili, že pan biskup si sepsal kroniku, vlastní vzpomínky, vlastní paměti. No a rodina nám ji zpřístupnila a my jsme ho nemuseli předělat celou studii, abychom zakomponovali právě ty autentické osobní vzpomínky pana biskupa.
0: A bude z toho něco teda na té výstavě?
1: Výstava je panelová plus, pokud je tam možnost, tak k tomu jsou ještě materiály trojrozměrné vystavené, třeba vyznamenání a další věci. Výstava vlastně zatím pobyla toliko v Praze, v Senátu, v Muzeu policie. Chystáme vlastně její vystavení ještě v Železnici, kde se Jindřich biskup narodil, kousek od Líčína, v Chlumci nad Cidlinou, kde vyrůstal. No a zároveň chystáme vlastně aktuálně její převoz do Užhorodu, protože Jindřich biskup tam na počátku první republiky taktéž působil asi 2 roky jako velitel četnického oddělení.
0: Výstavu Odboj v srdci protektorátu o četnicích majora biskupa nám dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové představil Miloš Bernard, vedoucí muzea četnické stanice Chlumec nad Cidlinou. No a také zmínil, že Chlumecké muzeum chystá i tematické procházky a přednášky a celý podzimní program muzea je ještě aktivnější než v minulých letech. O tom se můžete sami přesvědčit, když muzeum navštívíte, tedy i mimo turistickou sezónu. Podívejte se na web muzea nebo sociální sítě Muzea četnická stanice Chlumec nad Cidlinou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v neděli nás čeká legendární a tradiční Velká cena Hradce Králové, tedy závod, který se poprvé jel v roce 1964. Letos ale nepůjde jenom o neděli, protože si příznivci závodu můžou užít celý cyklistický víkend, což nám teď rád připomene a vysvětlí ředitel závodu a sám také bývalý profesionální cyklista a zakladatel týmu Ravkárna Ondřej Rybín. Takže co se bude dít o tomto víkendu?
1: Ono už začne v sobotu a bude to v podstatě takový cyklistický svátek pro Hradec, kdy vlastně v sobotu bude závod u Stříbrného rybníka, silniční tedy. Je to závod, který slučuje amatéry a profesionály. Dnes tam startují vlastně profesionální závodníci v rámci Českého poháru elite, jakožto nejvyšší celostátní soutěže. Toto je navíc ještě finále této celoroční soutěže a vedle nich se postaví na start přes 450 amatérských závodníků, kdy vlastně jedou v jeden den na jedné trati, ale v oddělených pelotonech. A to vlastně také byl náš jakoby cíl, propojit vlastně tyhle ty dva světy. Měli by přijet všechny české týmy, ty největší, to znamená, že Kasper Cryptomy, což je původní Elkov Kasper, potom ATT Investments a další vlastně kontinentální týmy z České republiky, plus díky tomu, že jsme ještě v červnu pořádali podobný závod v Orlických horách v rámci vlastně UCI, tak máme kontakty i na týmy vlastně z celé Evropy, tudíž jsme poslali pozvánku i jim a očekáváme, že i některé z těchto týmů přijedou. Startovat se bude přímo na komunikaci, vlastně jak jsou zastávky autobuse Stříbrný rybník, přilehlý parkoviště, tak tam bude vlastně start a cíl a samotný zázemí závodu bude v areálu Stříbrného rybníka, tam vlastně bude pak vlastně možnost strávit nějaký čas po závodě, budou tam nějaké doprovodné aktivity a zároveň vyhlášení vlastně všech závodů.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela No Name, Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte nás v pátek 11. září. No a my vám ještě teď před 18. hodinou také povíme, co budeme sledovat v našem vysílání v následujících dnech. Jak už jsme zmínili, o víkendu začne 48. ročník festivalu České filmové komedie v Novém městě nad Metují a budeme vám každé odpoledne nabízet festivalové minuty. Celé září je ve znamení Dnů evropského dědictví a tak jako každý rok se otevírají brány zajímavých památek, budov, objektů a prostor. No a my vás na několik zajímavých vybraných míst také ve vysílání zavedeme. Do Klicperova divadla v Hradci Králové se po více než roční pauze znovu vrací dramatizace románu Aleny Mornštajnové Hana. Jednu ze svých dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací uvede divadlo v obnovené premiéře zítra večer ve studiu Beseda. Pozveme vás na výstavu našeho předního krajináře Františka Kavána Šťastné návraty a naším ranním hostem v pondělí po 8:30 bude autorka a ilustrátorka knížek pro děti s handicapem Markéta Vítková.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Na 18. hodinu pro vás zprávy chystá Karolina Davidová. No a pak tu bude Miloň Čepelka v pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Podělí se s vámi o písničky, které má rád a které ho provázejí životem. A Romana Joudalová vám přeje pěkný páteční večer a celý víkend s Českým rozhlasem Hradec Králové.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradci Králové vzniká přes 100 nových družstevních bytů. Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Hokejisté Liberce nastupují v lize mistrů proti dánskému Herningu. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. První lidé by se do nich mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Půlhektarový pozemek ve čtvrti Pouchov pro výstavbu nové rezidence prodala společnosti Coop Development za zhruba 46 milionů Hradecká radnice s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení, doplňuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
2: Úlohou města přitom není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat. A nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout.
1: Hradecká radnice zároveň sama pokračuje v přípravách družstevní výstavby ve čtvrti Kukleny. Ceny bytů by tam měly být asi o čtvrtinu nižší než v klasických developerských projektech. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
3: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíce za posledních 7 let a o 4% více než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu více než ve stejném období loni. Sport. Hokejisté Liberce odehrají první domácí utkání v lize mistrů. Po dvou porážkách nastupují právě teď proti dánskému Herningu. Na utkání se připravoval i obránce Bílých tigrů Tomáš Hanousek.
4: Je to jedno, prostě řeknou, ať jdu hrát backupu, hrát backa, řeknou, že jsme potřebovali v útoku, tak půjdu klidně do útoku. Fakt je to jedno, v tom zápase je to takový fofer, že člověk ani možná nad tím moc ani nepřemýšlí. Tím, že prostě řešíme tady ty taktické věci a to, tak to člověk vnímá. Děláme to dlouho, tak prostě je to takový trošku jednodušší se do toho jako vžít a zkusit prostě plnit tu roli, kterou dostanu na maximum. Počasí.
1: Zítra nás čeká většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furiantská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To mi bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Panton.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby. A on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě, má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Říkal jsem mu, myslím Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s

0: Michalem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo.

0: argentinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Hlanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu O gaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen takhle dajakým. A zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. V Lázních Bohdaneč opravují kulturní památku. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Zítra bude oblačno, ojediněle s přeháňkami a teplotami kolem 20 stupňů. Hezký páteční večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Chce zjistit aktuální zvukovou zátěž a výsledky využít při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je v provozu od konce roku 2021. Stěny za 100 milionů korun u Svobodných dvorů silničáři postavili o 2 roky později.
2: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a skuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V Kopidlnu na Jičínsku dokončili výstavbu 2 nových dětských hřišť. Zatímco v místní části Drahoras už ho děti využívají, v Pševsi se otevře v nejbližších dnech. Radnice za hřiště zaplatila téměř 500 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace. V Drahorazi navíc ještě na podzim vyroste společné ohniště a dělníci vysadí nové stromy. Dělníci v Lázních Bohdaneč pokračují v opravách památkově chráněné hřbitovní brány se zvonicí. Na jaře ji vyměnili šindelovou střechu za novou. Teď se zaměřují na obnovu fasády, dřevěných konstrukcí, dveří a kování. Hotovo by mělo být na konci října.
3: Město za obnovu hřbitovní brány utratí několik set tisíc korun. Stavba je obehnaná lešením. Průchod na hřbitov je ale přes ní možný, ujišťuje radnice. Věžička podle památkářů vznikla v první polovině 19. století. V prvním patře je umístěná zvonice. Z Lázní Bohdaneč, Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické Zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Další utkání čeká české reprezentanty v sobotu proti Švédsku. Ve skupině v italské Modeně pak narazí ještě na Slovensko, Itálii a Slovinsko.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6, na horách kolem 5 stupňů. Zítra nás čeká většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí pro zítřek jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz v Královéhradeckém kraji je v tuto chvíli plynulý. Dejte pozor v sousedních Pardubicích v ulici Husova, kde se srazila 2 auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně. To je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je nejohebnější jazyk ze všech a každé slovo si začne ohýbat. Ale zjistili, že teď ještě předběhli dobu a skoro nikdo to nepoužívá, ale můžeme. Jinak je to v podstatě chápáno jako slovo nesklonné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček.
3: Ano.
2: Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, teď kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat a už se blíží druhá svačina a teď už zase to mám a teď rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi bude. Sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej si, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína, no co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, deseti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne, čili těch příčin. My máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útok,

0: zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
1: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před v roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba ano. O změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neříkám.
4: Mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dále je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlína. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: To jsou
0: ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak jste šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano, který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4 tisíce brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8 tisíc pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena 1 litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve 4 hře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.
8: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kanceláře.
9: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
7: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: A raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornáre pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
1: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
10: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře nebo hory nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně, ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
10: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
10: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem.
10: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: K kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
10: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska, dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice, dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři a mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
10: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo vyjma samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní kanceláře.

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko, tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo, tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: První cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem třetí třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za jeden šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook & Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Meky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. Pětačtyřicátník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou, nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména Judr Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria, založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje.

0: Růžovou, někdo červenou a někdo černou.
1: Naše dovolené podléhají módě?
0: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
2: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30 až 40%.
1: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
1: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přehánkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Ať si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění, mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme. A ukázalo se to špatným, ten pořad. A já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí. Což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů. Způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu tej značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy. Svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku. Ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko? Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mne otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla předvečeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo čas

stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se toho a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koněku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěje ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejich snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej, ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týdenní odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblého, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít. Ten dar máš v sobě, tak věř,

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně. No, ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A
0: v létě takové ty se kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my si zbiolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano. Já říkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě sem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil, takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo. Já jsem ho tady lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo. Teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo. Odělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ně nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat. No nakonec jsem ho práskla teda tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhořila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej.
0: A potom no jo, ale tady má... kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo létá, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo, takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky, oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují. Malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí. Jo, na kuchyňské lince. Šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo. A tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je? Jo, tak mravenečci. A co ještě? A někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíř, takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken. No, tak to je asi všechno. Včeličky,
0: no tak
1: vosy.
0: Fajn. Děkuju za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce. A těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: No, já jsem u lesa tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se
0: stručně.
1: Mě stalo, ano. Já mám na toaletě, jak mám toaletu, jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: U lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer přeju všem nespavcům. A vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se tvěl, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy. A
0: ano,
1: potom, jak jsem se dala a odstěhovala do Zlína, to je velké město, však by ten je Zlín za kdekdo, tak je normálně... jsem měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No, taky
0: co vy?
1: Jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby do zrhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: Je to tam mám posypat, no, je to tam mám posypat. A to už si nepamatuju, jestli to zabralo. No, ale dlouho no, se jí nemohli bavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byli oni.
1: No a potom ještě... jak jsme bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moly, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, protože tím molům už je tolik připravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk? Ty nevíte, na bramborech takové ty mandelinky.
1: Jo, jak se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mimochodem. To je, jak zase je.
0: Mimochodem, už tenkrát.
1: To mě nás někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sok z kávy, víte. To se má přinasušit a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak dáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišíkovi, ne, aby ten sod vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě, místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdí. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášený v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový růst domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lehavět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídil odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení, Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani Jižní Čechy nekoušou s Honzou Macounem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koupit, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to oblesklo.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale
2: brouci.
0: Ano, to já jsem si myslela,
2: ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A

0: prostě potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
1: Tak třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
0: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
1: Až no, ještě posíláte omluvenku, ne?
0: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
1: Chápu. A co taková, umíte se představit jako chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku za dlouhých letních večerů, že byste se...
0: To bych asi ne. Jako, nebojím se moc těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako, asi bych si to nepořídila.
1: Děkuji vám za zavolání.
0: Na krmítku a pejsky a tak. No.
1: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
0: A vám taky všem.
1: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty pavouky na to dálkové ovládání takhle do ruky? To mělo takovou tu... A z toho byl ta hadička, balónek, nebo co to bylo? A udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přesedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají mi prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky podozbojím, no. A to když začnu věčet.
0: No to si ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý,
1: no,
0: ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravená, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam bych chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2 až 3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: pěkně, když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala lesko rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to mandelinka, nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se slunce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro, všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych si chtěl zmínit, já už jsem třeba teďko hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No, chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku, nebo to kobylky.
0: Kobylky, no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou crty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět. Takový
1: nezvaný aseku.
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct, nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýly, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, a nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu ano, vysílání?
2: Ano, tady psáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No. Dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo pa by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to, zvířata, ty jsou tady opodstatně s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Prosím. Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba, jo, tak například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám, to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju moc. Já děkuju.
1: No já děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Džínová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No... Není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Boží láska, tady Iveta, tuším napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvišková, dobrý den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc nebo pěkné ráno, cokoliv no, budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě. Reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle, takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žijí a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky nebo já nevím,
1: co to... Ne, no to, ne. To jsem zažil jako dítě, blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich
1: jo,
0: motal.
1: No. Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla, starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: No jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. po 22., ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuju pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízku, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec... kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařky zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně co?
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Sucho. Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cílící stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najměj po druhé, za co tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl komáry, tak laštovky a něco běží, mají co žrát.
0: Pravda. No, tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc a posílám mouchu.
1: Děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malej klučík, ne pětkovej. Viktor Sedom a Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trapí mě tady vítě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mola.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte s nimi
1: problémy.
0: Občas
1: se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla na nuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině ústní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Dokladna zdravím, ať dobře. Se máte skvěle. Děkuju. A posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dněma mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No, tak
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale on tady les u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám s tou husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, no. To teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Že to dobře, hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: Aspoň. No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No. Mm.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Pomáři. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsou od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl, no nevím, že jsem měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. Ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam dřív utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, co ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření

0: na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti, a polospecialisty zaměřující se na několik málo druhů, a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň, to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršeň.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem, já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk, navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově, je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou, a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak jo,
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan.
0: Ano.
1: Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový vroubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jakoby připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a naši tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla pod těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl ajrovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko.
0: No poznali
1: a
0: vás,
1: já
0: jo?
1: Jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat.
0: Oh.
1: Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někde ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže, protože teď už žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto.
0: No.
1: A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem, bojím, a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeji. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta... Vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prevít, teda vám řeknu.

0: posavko fole.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš, Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
2: já zdravím všechny to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejdem, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osah. Takže jedno žihadlo do mandle, samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. A teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že mám, nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě šmihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omít, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už, tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, že nevím, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl na

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jezina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas no, tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano,
1: příjdu,
3: jistě, to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to?
3: Ale ne, ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy?
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se mi tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle, mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: No, včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Pane, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Jak později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
2: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Zase ha, ha. Šlitř, jak to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. Franto. To je jednou daný. Kde si Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela.
5: Je, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup, tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurze.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Všichni najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien klůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně svedu plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou budou byli iba jednu pirueta, celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí, kde z demóně nadějný škrtík z Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salchov, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Kde z demóna plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá brasá holubička, je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju, se bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, bude zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu, jak básníci nestrácejí na

0: ději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
1: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
2: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
3: Odbourat explicit, tyto.

0: víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

mezi horami, nezastavíš ji pelami. Co bylo před, je za námi. Anička posedla.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyď, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: ale ne,
6: on
8: žárlí. To no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
9: Staručnou.
5: Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
5: Ano. Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. S touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
10: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další než soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu...
11: No, budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
11: Lidušku.
5: Ale
11: jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
11: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
16: Je nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
17: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: jinej vlak.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.